0: možností koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
4: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my, ženy, oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
5: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
2: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
1: Co to je za zvuk, Milane?
2: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
3: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
5: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
6: Jaká porce?

0: Rádio FM+.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
0: Hit Radio FM+.
2: Zlepši si náladu.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
3: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
4: Porsche Plzeň.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio FM Plus. Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
1: Hit Radio.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
5: Postele Losiná.
6: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
7: Miluju nový místa se skvělou kávou.
8: Jo, Kapka.
7: Co je Kapka?
8: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
9: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
8: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
9: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
8: Předplatné na kávu.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní galakoncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek-blatna.cz.
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.

0: Probuďte se v noci horkem? Postele Losina představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losina.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné páteční ráno, za chviličku 6. hodina a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Kolem ceny dálničních známek pro příští rok panuje zatím nejistota. Koalice avizovala, že je dál zdražovat nechce. Kabinet ale zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se obává, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata a zastropování ceny se nestihne tak, aby platilo už příští rok, což byl původní plán. Stát sníží podporu na výstavbu dostupného nájemního bydlení. Nově pokryje 75 až 85% celkových nákladů, přičemž přímá dotace klesne na 15 až 30%. Podmínky se liší podle regionu, nejvyšší pomoc získají strukturálně postižené kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj na program vyčlení dalších téměř 6 miliard korun z evropských fondů. Zájem obcí a investorů však finanční možnosti státu dlouhodobě převyšuje. A pojďme znovu na fotbal. Mexičtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Korejskou republiku 1-0 a se 6 body již mají jistý postup. V dalším ze zápasů Švýcarsko napravilo zaváhání z úvodního duelu a Bosnu a Hercegovinu přehrálo 4-1, když všechny góly padly až v posledních 20 minutách. Dvakrát navíc skóroval Johan Manzambi. To Kanada dala Kataru, který dohrával v 9 ještě větší debakl. Zvítězila 6-0 a navíc hat-trickem se blízkl Jonathan David. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: V Rokycanech dnes nejspíš bude slyšet střelba. Ve městě totiž proběhne policejní cvičení. Konat se bude v budově úřadu práce v Palackého ulici a téma bude zásah proti aktivnímu střelci. V okolí proto mohou být slyšet výstřely. Nebude ale důvod k panice. Akce proběhne od 9:30 do 12 hodin. A co nám na pátek slibuje předpověď, taky dnes u nás na západě Čech bude většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty ale budou ještě o kousek vyšší než včera. Naměříme mezi 31 a 35 stupni Celsia.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin
1: a Filipem.
0: Snídaně šampionů.
1: Ano, jsme tady s vámi, tato trojice vás provede pátečním ránem, ahoj lidi.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Krásné, páteční ráno, to je bomba. Těšil jsem se, tak doufám, že i vy a doufám, že se těšíte na další písničky, který pro vás máme nachystaný. David Guetta, Kid Cudi, Memory, s tím začínáme. Tak hezký páteční ráno. Hit Radio

0: jiným odšpuntovat páteční snídaní šampionu na Hit Radio než touhle peckou. David Guetta, Kid Cudi, Memories, 6 hodin, 6 minut. Já teda nevím, jestli to máte stejně i vy, kdo ladíte, ale taky se v pátek na kolegy těšíte tak nějak víc. Já teda moc na vás.
1: Jakože víš, že vlastně už za chviličku odejdeš a budeš mít na 2 dny klid.
0: No, u nás je to spíš o něčem jiným. My tady máme totiž takovou věc, tradici, na kterou jsme si zvykli, že bez ní pátek neexistuje. Je to věc, kterou děláme každý pátek, a to je, že si objednáváme snídani.
1: Je to ta
0: jedna specifická věc, která se děje tady u nás ve studiu. Takže proto se těším na vás a proto se těším, až se skvěle nadlábnu.
1: Mně je jasný, že ten pátek a celý ten víkend budete nějak jako přežívat horko, který má být, ale zajímá nás, jaká právě jiná specifická věc vás dneska nebo přes víkend čeká, co jindy třeba neděláte.
0: Něco speciálního, co opravdu je taková ta páteční tradice nebo víkendová, jak říká Jasmin.
1: Co budete dělat nebo co musíte udělat? Já třeba dneska pro příklad jdu na druhou oslavu narozenin mojí ségry, tentokrát dětskou, a budu muset zabavit třeba 20 dětí a hrát s nima bowling a tak, což běžně jako taky nedělám, že jo?
0: Že druhá oslava narozenin, takže už vystřízlivěla z té první, jo?
1: Je to tak, co vy chlapi?
2: No, já přeskočím dnešek trochu a zítra mám svoji takovou malou oslavu narozenin, tak to taky běžně nedělám, jenom jednou za rok, teda. Hezký. Kdybyste mi chtěli popřát narozeniny, jsem měl v sobotu, ale ona mi nepopřála, protože to nevěděla, že mám narozeniny.
1: Takže jenom nejlepší.
2: Ne, děkuju, jsem si to vynutil trošku, ale už je to týden skoro.
0: Všechno nejlepší.
2: Děkuju vám. A co ty, Míšo, teda? Máš taky něco takového?
0: Já budu s dcerou dneska, jdeme na zmrzlinu, jdeme na nějaký výlet a v sobotu klasika svatba, takže asi taková pohodička.
2: Klasika svatba.
0: No tak pojďte nám dát vědět, vy, jak se jmenujete, odkud jste a jakou jednu specifickou věc musíte během dneška nebo během víkendu udělat. Číslo 777-937-777. Budeme rádi, když nám to sem pinknete SMS-kou nebo můžete použít WhatsApp a my k vám pinkneme další parádní hity. Tohle vás bude bavit. Tedy svým Lose Control na Hit Radio 6 hodin 8 minut. Krásné ráno.

0: Terry Swims a tohle je páteční Hit Radio. Šest hodin, 11, skoro 12 minut. Tak, jaká je ta jedna specifická věc, kterou uděláte dneska, nebo kterou musíte zvládnout o víkendu? O tom je minuta šampionu a ta začíná právě teď.
1: David Žacléř, příprava oslavy narozenin na sobotu. Děda Hasič bude mít narožky.
0: Martina Praha, vždy v pátek jdou se segrou na kávičku po práci, pracují totiž spolu na jednom patře, jinak o víkendu asi schoří vedrem.
1: No to jo. Katka Praha s rodinou jí čeká cesta do Paříže.
0: Martin Hradec Králové bude lisovat seno.
1: Tomáš Brno bere malého synovce poprvé do kina, ale až zítra.
0: Wendy Písek, dneska jí čeká pracovní večírek a bude to super.
1: Andrea České Budějovice, zítra synovcovo narozeninová oslava a pouť v Týně nad Vltavou.
0: Kača Olomouc, v 10 to rýždí do autokempu Merkur Pasohlávky, spinkat bude v karavanu, je to fakt poprvé.
1: Lucka z Hranic dneska jde oslavit narozeniny našeho kohoše.
0: Adéla Praha jde finančně řádit do SAPy, je na ní zvědavá.
1: Lucka Třebíč dneska jde na první rande.
0: A Míša Třebíč, páteční klasika plánování služeb pro terénní pečovatelky na další týden. Bude si jí kouřet z hlavy o víkendu, mi budete chybět v éteru.
1: Už není sice časový limit, ale Ondra z Berouna napsal, že ho zítra čeká svatba, že už pracují jako nervíky, ale že to zvládnou a zvládnete a bude to bomba.
0: No tak možná jste se poznali v těch, kdo nám napsal a budete dělat něco podobného. Nicméně vy nám taky budete moct chybět o víkendu v éteru. Ale nebojte, on ten víkend bohužel zase uteče. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, 6 hodin 13 minut, hezké ráno.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Od té doby, co u nás kluci z Poetiky byli, představit tenhle novej song,
1: když jsi blízko, tak všechno má.
0: Tak ho miluju, snad i vás baví Blízko na Hit Rádiu v 6 hodin 18 minut. Hezké ránko.
2: Máme pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu, tak začneme tou špatnou asi. Včera jenom jedna s Jihoafrickou republikou, jo. Ta dobrá je, že pořád můžeme být mistři světa, jenom stačí vyhrát, kolik fílo, 5 zápasů v řadě za sebou a mít fakt hodně štěstí.
3: No hodně, hodně. Já bych začal tím, že musíme vlastně jako téměř jistě ty Mexičany porazit. Výhoda by mohla být, že oni v noci vyhráli s Koreou, takže už mají jistý postup. Teoreticky by mohli ten poslední zápas trošku vypustit, ale to se nestane, pochopitelně. Takže to je maličká výhoda možná, že se nemusíte koncentrovat.
0: Mně přijde naprosto neuvěřitelný, fílo, jak ty si úplně fresh a máš přehled o těch všech zápasech a co se bude dít, protože ty jsi na dnešek nespal úplně moc, musíme to prozradit. Proč jsi nespal a kolik jsi spal?
3: No, já jsem komentoval zápas Kanada-Katar, který byl od půlnoci. Byl tam zrovna dlouhej vlastně nastavený čas, asi 11 minut, protože tam bylo zranění. Takže já jsem šel spát někdy ve 3 hodiny 10 minut a v 5 hodin 10 minut, dejme tomu, jsem stával. Takže nevím, jestli se tomu dá říct spal, ale 2 hodiny jsem strávil vlastně v posteli. V leže, ano. A je to jako strašný vlastně docela.
0: Ale není to vůbec znát. Mě by zajímalo, v kolik hodin přišlo takovýto uvědomění, kdy si začal litovat, že jsi vzal za dnešek záskok za našeho Davida. V kolik to bylo? Bylo to v těch 3:15, anebo to bylo ráno teďka předčasně?
3: Ne, bylo to celý večer a hlavně to bylo kvůli tomu, že ono, jak se to hrálo od půlnoci, já si spletl dny a myslel jsem si, že se to hraje až jakoby dneska večer a teprve předevčírem jsem se dozvěděl, že nejinak bych ten záskok na dnešek pochopitelně nevzal, nejsem blázen.
2: Hele, ale já spát 2 hodiny, tak vypadám úplně jinak, jo. Úplně nateklá, napuchlá, nepříjemná.
0: No, on je úplně v pohodě. No, nevím, jako zníš dobře, ale vypadáš hrozně. Nicméně, takhle budeme vypadat příští týden všichni, kdo fandíme fotbalu, protože příští čtvrtek, pokud se nepletu, hrajeme s Mechíkem.
2: Přineseme si sombréra, budeme vysílat se sombrérem.
0: Jasmin, donesi sombréro, budeš vysílat se sombrérem.
3: A hlavně, Jasmin, hrajeme ve 3 ráno. No, no proč bude po zápase, až budeme
2: tak
3: vysílat?
2: Tak budeme oslavovat.
0: A ve 3 ráno má smysl jít spát, anebo má smysl si dávat budík? To je podle mě prostě jako jedno.
3: Jako záleží, jak je člověk unavený. Pokud se nedostaví únava už kolem půlnoci, tak já by sem spát teda nechodil.
0: Jaký jsou šance na vítězství s Mexikem? Co
3: mizivé.
0: Myslíš? Mizivé.
3: Ne, jsou jako takhle. Dobrý. Jsou reálné, ale pokud budeme hrát zatím tak, jak se prezentujeme, třeba v posledních 4 zápasech i včetně kvalifikace, tak jsou velice malé ty šance. Bohužel to musíme tak říct.
0: No tak příští týden ve čtvrtek Česká republika Mexiko ve 3 hodiny ráno.
4: Jo. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Kdo šetří, má za 3.
9: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
8: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
9: Zítra ušetříme.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Naši nejlepší atleti míří do Plzně na atletickou extraligu. Olympionici a reprezentanti v jediné týmové soutěži roku. Nejlepší atleti a nejlepší české týmy proti domácímu týmu AK Škoda Plzeň. Buďte u toho 21. června. Přijedou hvězdy české atletiky. Zažijte atmosféru špičkové atletiky a pomozte plzeňským atletům obhájit loňský extraligový titul. Tuhle neděli na atletickém stadionu města Plzně. Info a vstupenky na ticketportal.cz.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
12: Závratné megaslevy!
13: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
14: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
16: Ekokom. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit hodně.
17: Řešení je Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Řešení je Acema.
16: A co když potřebuju 20 milionů?
17: Řešení je Acema.
16: A 30?
17: Acema.
16: A 40?
17: Acema.
16: A 50?
17: Acema. Jde to i bez banky. Porsche
18: Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
19: Jaká porce? Teď prodáváme auta. Porsche Plzeň.
20: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
21: Senkor.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dnes ráno pozor na Rokycansku. K nehodě tam došlo v obci Újezd u Svatého kříže, kde osobní auto narazilo do stromu. Je to ve směru na Liblín.
23: Buongiorno, San Marino pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, San Marino pomlčka pizza.cz.
24: Hit Radio FM+.

0: Něco na probrání. Tohle je Billy Gillies, Hannah Bolin, DNA, Lovin' You, 6 hodin 32 minut. Michal, Jasmin a Filip s vámi, no a Filip má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Newyorská policie se rázně vypořádala s hlukem v ulicích. Pod pásy těžkých bulzerů nechala sešrotovat stovky zabavených motocyklů a čtyřkolek. Šlo o stroje, které neměly potřebná povolení nebo s nimi jezdci porušovali dopravní předpisy. Velkolepou likvidací přímo na jedné z ulic chtělo město vyslat varovný signál všem pirátům silnic. Thajská seniorka dojala sociální sítě svou neobyčejnou láskou ke zvířatům. Pro svých 13 milovaných koček koupila samostatný patrový dům se zahradou. Objekt nechala kompletně přestavět na kočičí ráj plný prolézaček, škrabadela, odpočívadel. Sama majitelka přiznala, že raději investovala do pohody svých mazlíčků, než aby peníze utrácela za luxus pro sebe. No a Lego představilo svou dosud největší stavebnici v historii. Nový model se skládá z rekordních 12 000 dílků a jeho sestavení trvá zkušeným designérům zhruba 35 hodin čistého času. Výrobce sice zatím tají, o jaký konkrétní motiv jde, už teď je ale jasné, že novinka zaplní obří stoly sběratelů po celém světě.
3: To je podle mě cesta do pekel, jo. Ať už velký Lego nebo velký pucle třeba. Já dostala na mém koncertě od jednoho fanouška před měsícem pucle s fotkou, nějakou fotkou mojí z nějakého mýho songu, prostě cover fotka na Spotify. A tam je strašně moc černý plochy a má to 1000 kousků to pucle. A já vím předem, že já to nezvládnu. Já se o to zatím ani nepokusila, jen jsem si to jako vystavila.
0: To je vlastně, já to chápu, jo, tu skrytou zprávu v tom, jo, protože lidi se nenudí na tvých koncertech, tak on nechce, aby se nudila doma, že jo? Tak to bude zábava. Co je horší, 12 000 dílků Lego nebo 12 000 dílků pucle, co?
2: Mám na to odpověď, ale hodinový manžel má to složený.
3: No.
0: Dobrý, Michael Jackson, Black or White. Další songy pro vás tady na Hit Rádiu. No a za malou chvíli se staví i Daniel Powter, Bad Day. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Já si myslím, že tohle bychom vlastně v pátek vůbec neměli hrát. Bad Day se to jmenuje, no a co? Daniel Pouter, 6 hodin 41 minut, krásné ráno. Představte si, že se v autě pohádáte se svojí polovičkou, jo? Chcete hrdě odejít, švihnout dveřma a ono to jenom tak jako tiše elegantně zacvakne, jo? Tak ne, počkej, ty se tomu směješ, jo? Brzo realita u všech nových aut. Evropská unie chce od příštího roku povinně zavíst soft close, to tichý dovírání, a to primárně kvůli hluku na sídlištích.
1: Takže při hádkách teda nehodící se element.
0: No, bude to pěkný trapas, jo, až budeš tí prásnout dveřma, ano, ono to udělá jen takový bzzz.
1: Takhle, já jsem strašně opatrná, jsem vycvičená na dveře u auta, takže těma já netřískám. Dokážu to doma jako si třísknout, jo, to zase jo, ale v autě ne teda.
0: Člověče, mě bylo jednou tak třísknuto dveřma u auta, že mi málem vyskočilo čelní sklo, jo, to jsem si říkal, ty jo, takhle, jako zasloužil jsem si to, jo, ale to byla šlupka. Nicméně zpátky k těm dveřím, jo, já si myslím, že to je fakt jako hrozný, kde jsou nějaký tradice. Začalo to telefonama, jo. Dřív jsi mohla normálně švihnout s telefonem a dneska co na tom displeji, co?
1: No, oni nás chtějí úplně obrat o všechny naše jako negativní emoce, že jo?
0: No jasně, ty tradice jsou prostě pryč, no. Jako takhle, když se vracíš ve 3 ráno z tahu a nechceš, aby žena věděla, že taxík zastavil před domem, soft close, super věc. Jinak prostě tak, kde jsou ty tradice?
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Dobrá práce a skvělý tým?
6: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
5: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
6: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
5: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@shapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
6: Těšíme se na vás.
7: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec. 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: páteční Hit Radio. Hezké ráno.
1: Lidi opět posouvají hranice možného na téhle planetě, jo. V samoobslužných pekárnách prý někteří návštěvníci vymačkávají čokoládu a marmeládu z pečiva rovnou do pusy a ty prázdný koblihy potom nechávají dalším zákazníkům. Sakra, když si čokoládu nebo marmeládu, koupím si čokoládu nebo marmeládu, ale proč si to někdo vymáčkne do pusy a nechá tam jako prázdnou koblihu?
0: Takhle, je to strašný, ale je to hrozně vtipný.
1: Je to strašný.
0: Já jsem se teda rozhodně myslel, že největší hřích je, když člověk omatlá 10 rohlí, než se vybere ten správný. Ale počkej, vysavačuji marmelády, to je jako jiný kafe.
1: Mě to automaticky naštvalo, protože jsem si vzpomněla, když jsem jako dítě, já vlastně miluju furt kostíky, takový ty jogurty, jo, a tam vždycky si to, to víčko sundal a dole byl magnetek pod tím víčkem. No. Já jsem je sbírala, dávala na lednici a děti, nějaký svinuchy, nebo možná i rodiče, já nevím, vždycky vybrali ty magnetky a nic tam nebylo a já pak byla zklamaná, že jo.
0: To si pamatuju, no. Máme na futrech takhle kolem dokola ty magnetky, no. A na lednici.
1: Jako pořád.
0: Co?
1: Pořád, jo?
0: No, já jsem velice vybíral.
1: Nicméně jako tohle to je jiný vrchol, no.
0: Co ty, zažil jsi něco fílo takovýhleho v obchodě? Jakože, že jsi něco koupil, že tam něco chybělo?
2: No takhle, prázdnou koblihu, kde má být marmeláda a není, jsem zažil, ale mám taký pocit, že to ty obchody dělají schválně, to není díky těmhle lidským vysavačům, ale proč to dělají, jak se stala, no protože je to zadarmo, že jo, oni si to takhle vysajou, jako dají si trošku čokolády, sem tam koblihy, některá je třeba plněná pudinkem, tak to ještě tím završej,
1: jo, ty no, jsou nejlepší ček. Teda, ty miluju.
2: Bych ale si taky dal teda.
1: Teďka tam jako instalujou, nebo mají v plánu instalovat různý ty řetězce jako kamery, aby se tohle to nedělo.
0: A jako k čemu ti to bude? Ale když vezmeš tu koblihu
2: a vrátit.
0: No a kamera ti je k čemu? K prdu, no.
1: Ale ten záznam mega pobaví, podle mě.
2: A vrátit.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bile klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
1: Bila. To dobré začíná u nás.
3: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na noc s operou.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Podvodné e-maily, škodlivé kódy v infrastruktuře nebo zahlcení serverů. Po půl roce fungování nového zákona o kybernetické bezpečnosti už menší firmy státu nahlásily 27 útoků, řekl České televizi mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost Jakub Neščivera. Zákon platí od loňského listopadu a rozšířil počet firm, které musí státu hlásit kybernetické incidenty. Zástupci podnikatelů mluví o vyšších finančních nákladech. Češi se po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, pod Krkonoší a v okolí velkých měst. Přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Podle realitních makléřů tento trend drží ceny chat vysoko, a to i u objektů, které vyžadují kompletní a nákladnou rekonstrukci. Mexičtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Koreu 1-0 a se 6 body již mají jistý postup. Dalším ze zápasů Švýcarsko napravilo zaváhání z úvodního duelu a Bosnu a Hercegovinu přehrálo 4-1, když všechny góly padly v posledních 20 minutách. Český tým bohužel neudržel vedení z 6. minuty, které dal Čechům Sadílek a remizoval s Jihoafrickou republikou jen 1-1. No a Kanada dala Kataru, který dohrával v 9. ještě větší debakl, zvítězila 6-0. Hetrikem se navíc blízkal jako druhý hráč na turnaji Jonathan David. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Plzeň bude mít nový hospic. Město se na jeho výstavbě dohodlo společně s krajem. Hospic bude stát v části Malesice, kde už je pro stavbu vyčleněný pozemek. Náklady se odhadují na více než 300 milionů korun. Začít by se mělo přes příští rok. Kapacita zařízení bude kolem 30 pokojů. No a pojďme taky na dnešní předpověď počasí. Před námi je další tropický den s teplotami mezi 31 a 35 stupni Celsia. Celý den bude hlavně jasno nebo skoro jasno, jen k večeru se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Dokázali jsme to, týden skoro za námi. Ahoj.
4: Ahoj.
1: Snídaně šampionů.
2: Samozřejmě ještě musíme zvládnout pátek a od toho tady jsme my, Michal, Jasmina, Filip, hezké ránko.
4: Mimochodem, do kin jde nový Toy Story 5 a rodiče tenhle ten film milujou ještě víc než děti. A čím to je způsobený, to si řeknem za chvíli.
2: Počkejte na to, teď Nickelback, Gotta Be Somebody, hezké ránko.

0: Trochu kytar na páteční ráno, Nickelback, Gotta Be Somebody. 6 minut po 7, dobré ránko z Hit Rádia. Dámy a pánové a milé děti, pozor, Woody a Buzz jsou zpátky.
1: Jo!
0: A pozor, tentokrát nebojují s žádným zlým sousedem ani nějakou strašidelnou hračkou, ale mají proti sobě soupeře, kterýho zná v dnešní době asi každá rodina. A to je, zkuste hádat, vy, kdo jste u rádia, co by to mohlo být nepřítel rodin? Kdo jste řekl tablet, máte pravdu. Po 7 letech jde do kin Toy Story 5 a podle prvních recenzí je to právě podezřele podobný tomu, co se děje u spoustu lidí doma. Malá Bonnie sedí přikovaná k obrazovce, všude kolem ní hračky, které by si s ní rádi hráli, ale nemají šanci, jo. Ten tablet ve filmu dostal pro zajímavost jméno Žabletka, tak možná i vy máte takovou žabletku u vás doma.
1: Ten film sbírá jako zatím samý hezký hodnocení a rodiče ho opravdu budou víc milovat než děti údajně. Protože tam někdo konečně nahlas řekl tu větu, kterou si nechcem přiznat, že ten tablet umí kolikrát zachránit nějakou třeba véču, nějaký společný čas ve dvou, protože vlastně jako vy tomu dítěti nechcete dát ten tablet, ale dáte mu ho, pak něco ve vás uvnitř hlodá, jste z toho jako smutný, že jste mu to dali. Já jsem tohle teďka řešila se ségrou, i když teda skrz mobily, jo, že furt říká, jak děti ve škole chodějí a vytahujou se s novýma mobilama. A ségra ta na tom mobilu moc není a fakt je spíš venku, hraje si a nedokáže zatím pochopit, že vlastně jako my to s ní myslíme dobře, že jo. Ale když byla ještě mladší, tak jsme řešili právě ten tablet, no, u toho jídla.
0: Já jsem se chtěl zeptat vás tady ve studiu, jak to máte s dětma a tablety a pak mi to vlastně všechno došlo. Že ještě děti nemáte, že?
2: No, nemám. No, to je pravda. Ale musím teda říct, že teď jsem byl jako v supermarketu a tam bylo to dítě v tom kočárku, jako nevím, kolik mu bylo, ale koukal se takhle na mobil hrozně nahlas na ten YouTube. A mě prostě na tom jako vadí, já chápu, že ta máma chce mít klid na nákup, ale že to dítě vůbec nevnímá to okolí, ono prostě jako bude úplně sociálně tupý. Já nejsem rodič, chápu, že to je fajn jim dát ten tablet, ale v tom supermarketu, víš, to dítě by mohlo vnímat takových věcí okolo a mně to přijde škoda.
0: Pícháme vlastně do vosího hnízda, no, dalo by se říct. No, já teda musím říct, my žádnou takovou žabletku nemáme a mít nebudeme, protože v mém okolí vidím spoustu dětí a i u známých, jak tupě koukají do toho tabletu a neumějí prostě v 5 letech jako pořádně mluvit. Jo. Takže žabletka u nás ne. Nicméně zajímá nás, jak to máte doma vy, jestli jsou třeba mobily a tablety podle pravidel, anebo třeba jestli to využíváte občas jako takovou nouzovku, když už docházejí síly.
1: To nám dejte vědět, klidně pošlete zprávu nebo rovnou hlasovku na WhatsApp 777 937 777, tak zní číslo k nám do studia.
0: Těšíme se na vaše zprávy a hlasovky a teď si užijte další muziku Cudzinka v tvojej zemi na Hit Rádiu. Hezké ráno. Ještě včera.

0: Já teda musím říct, nevím, jestli jste se toho všimli taky, ale dneska ráno ten playlist nějak šlape.
1: Šlape to vy, taky mě to baví, ne, že by jindy ne, ale teďka je prostě pátek takový jako
0: To bude tím pátkem. Rehab in my head na Hit Radio v 7 hodin 16 minut. Toy Story je zpátky. Woody a Buzz zpátky v kinech po 7 letech Toy Story 5. Příběh o tom, že malá Bonnie sedí přilepená k obrazovce tabletu, všude kolem hračky, který si s ní chtějí hrát, ale ona má hlavní zábavu právě v tabletu jménem Žabletka.
1: Ptali jsme se vás, jak to vlastně vypadá u vás doma, protože nejspíš se v tom hodně z vás pozná, tak jestli jsou u vás mobily a tablety podle nějakých pravidel, nebo je to nějaká nouzovka, nebo tomu dokážete úplně odolávat, tak třeba Lukáš píše, dobré ráno. Ano, jsme mladý rodiče dvou dětí, ale tablet přísně zakazuju. To samé mobil, u jídla nebo venku.
0: Hezky. Další zpráva, ahoj, mám 6letou dceru a telefony pro ní nutnost, ale u sebe v mobilu mám aplikaci, na které vidím, kolik času tráví na jakých aplikacích a když je na něm dlouho, tak ji ho jednoduše zamknu.
1: Péťa, krásné ráno, u nás tablet nebyl vůbec potřeba. Syn ho dostal až nedávno ve 3. třídě základky a musím říct, že hraje hry vzdělávací a je to fajn. Máme nastavenou maximální dobu, kolik času může na tabletu strávit a to vždy až po splnění všech ostatních povinností a funguje to. Mobil ještě nemá a doufám, že ještě vydrží a je mu 9, to je super.
0: Taky se přidala Lenka, já jsem si vždycky říkala, že moje děti budou vyrůstat s knížkou v ruce, no a vyrůstají trochu s tabletem a víte co, nejsou na to pyšná, ale někdy je těch 20 minut pohádky prostě rozdíl mezi pohodovým večerem a naprostým šílenstvím a to si myslím, ano, samozřejmě někdy je potřeba ty děti prostě nějak zabavit, vím z vlastní zkušenosti, ale za mě je fakt blbý, když to dítě na tom tabletu sedí prostě celý dny a prostě projíždíme tady a YouTube.
1: No, když pak má nechuť vlastně k čemukoliv jinému a opravdu vyžaduje jenom ten tablet, že jo, to už tam už začíná za mě teda problém, ale máme tu i nějaký hlasovky, pokud se nepletu.
0: Tak pojďme na to.
2: Ahoj, jenom bych chtěl říct, že ty telefony a tablety je absolutně hrozný, samozřejmě i my člověku občas dáváme nějaký ten tablet, úplně s tím nesouhlasíme, ale někdy ho není zbytí.
0: To je přesně to, o čem jsem mluvil. Taky Romča z Ostravy se přidala.
3: Ahoj, snídaně, tady Romča z Ostravy. Vaše téma je dneska opravdu hodně aktuální, živé. Já mám doma čerstvě 8letou dceru a strašně dlouho jsem tomu odolávala. Občas se stalo, že prostě opravdu někde dlouhá jízda v autě nebo něco jsme ji zabavili tou žabletkou, jak tomu říkáte, nebo jak tomu teďka říkají. Ale telefon, to je jiný level. Co jsme vlezli do školy, tak prostě tlak, i když odoláváte jako rodič, snažíte se tomu dítěti vysvětlit, tak to okolí ho tlačí, spolužáci a já mám tohle a hrajou Robloxy, hrajou různé hry, normálně člověk je, já jsem 90-kové dítě, myslím si, že je plno jiné zábavy, má taky plno jiných hraček, ale dost často opravdu je to složité to dítě přesvědčit, že prostě teďka nebudeš hrát, jo, nebo já používám třeba omezovač na, nevím, třeba půl hodiny, hodinu denně, a ty děti to mají neomezené a vysvětlit, proč ona to má omezené a proč ostatní děti si můžou na tom sedět. Je to opravdu velký boj a jestli nemáte děti, tak buďte zatím rádi, protože opravdu toto je fakt složité a těžké téma.
1: Děkujem za hlasovky, za zprávy, já souhlasím a až jednou budu mít děti, pokud, tak vůbec nevím, jak tohle to budu upřímně řešit, ale vidím to u té malé ségry, že zatím ona je teda jako hrozně rozumná a že opravdu chápe ty naše argumenty a jako není na tom závislá a fakt si spíš hraje venku, takže snad to půjde tak i u mých dětí.
0: No, my jsme tady tak trošku, nechci říct poučovali, ale já ať to vezmu teda na sebe, já bych teda osobně potřeboval odvykačku teda sám.
1: Spousta dospělých je na tom přilepená taky,
0: přesně.
1: Ano.
0: Takže ty děti za to nemůžou, oni nás vidějí, jak to máme v těch rukách pořád přilepený a vlastně opičí se, jak to bylo vždycky. Pojďme na další hity. Alex Warren, Before You Leave Me, to jsou další parádní songy pro vás. V pátek ráno, 7 hodin, 20 minut na Hit Radio. Dali.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. A tohle je taky páteční Hit Radio, 7 hodin 22 minut. Přejeme krásné ránko vám všem. Za malou chvíli další parádní songy, těšit se můžete na Imagine Dragons. Bad Liar. Samozřejmě se můžete těšit i na rychlou pětku, kde budeme tento týden rozdávat poslední voucher do Levels House of Fun na Národní třídě v Praze, na to rozhodně počkejte. No a stavíme se i u vás v autě, připomeneme, kde to v pátek ráno stojí, nech se dostanete do práce. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: není jen víkend. Tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio. Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
6: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
7: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
8: MH.cz.
9: Už 30 let.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
14: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
15: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
16: Housebrand Café per favore?
17: Si, signora.
18: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Následky po nehodě se odstraňují na Karlovarsku. Došlo k ní na trase mezi Novou Rolí a obcí Jimlíkov, kde osobní auto srazilo srnku. Při projíždění si tam dávejte pozor.
20: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, San Marino-Pizza.cz
21: Hit Radio FM+.

0: 7.32, tohle je Bad Liar na Hit Radio. Dobré ráno, šampioni. Už za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív ale Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Zajímavou technologickou novinku zavedla jedna z kaváren v centru Prahy. Na svých toaletách nabízí zákazníkům možnost luxusního navonění. Za pouhou 20-korunovou minci si lidé mohou z automatických dávkovačů nastříkat parfémy od světových značek jako Dior nebo Prada. O službu je prý obrovský zájem, hlavně před večerními schůzkami. Letecká historie píše svou poslední kapitolu. Legendární Boeing 747, známý jako Air Force One, který po dlouhých 35 let spolehlivě vozil americké prezidenty po celém světě, definitivně končí svou službu. Stroj zamíří do leteckého muzea, kde bude vystaven pro širokou veřejnost. No a Japonsko je ve světě etalonem bezchybné železniční dopravy. Teď v zemi vycházejícího slunce chystají představit vlak, který má být tím nejrychlejším na světě. Společnost Central Japan Railway uvedla, že by měl stroj dosáhnout rychlosti až 603 km v hodině, čímž převýší dosavadního rekordmana, tím je vlak typu maglev v Šanghaji, který teď už jezdí maximálně prý jenom 460 km v hodině. To je bída.
3: Jenom.
0: Takže počkej, 600 kolik? 605?
3: 3.
0: Takže to máme z Prahy do Brna, jak dlouho by to jelo? 20 minut, hezký, no.
2: To je taky bída.
0: Nicméně, myslím si, že pokračování nezastavujeme, máme zpoždění s tímhle vlakem, asi natáčet nebudou. Pojďme soutěžit. Rychlá pětka s Levels My House of Fun v Praze o voucher v hodnotě 5000 korun. Tak pokud byste ho chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.37, ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Máme pro vás tento týden poslední voucher v hodnotě 5000 korun do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze.
1: Pokud milujete arkádové hry, tak tady jich je 150, přes 150, taky minigolf, kulečník, šipky, simulátor formule, bar, diskoška, hele, všechno tam je.
0: No nudit se tam nebudete a kdo vyrazí gratis? Možná bude Karolína, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ahoj.
0: A taky Filip a Fanda, zdravíme na zadní sedačky, čau kluci.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak co, přáli byste si vyrazit tady, užít si v House of Fun spoustu atrakcí?
3: Určitě.
0: Určitě, no tak určitě. Pojďme na to, chlapi.
4: Otázka první.
0: A mamko.
4: 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje legendární český hokejista s číslem na dresu 68?
2: Hokejista, Pastrňák.
0: Ještě dáme jednu možnost, máme
1: takový
0: opravičku. To je nejznámější.
1: Nejznámější náš hokejista.
0: No, přesně tak, chlapi.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje parťák Křemílka?
2: Machomurka.
0: Jo.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik je 5×5?
0: 25.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co používáme, když chceme zjistit čas?
3: Hodiny.
0: Ano.
1: Ano.
0: A pojďme na tu poslední pátou otázku.
1: Bude dneska velký horko, ano nebo ne?
3: Ano.
0: Ano.
1: Ano.
0: Ano.
1: Ježiš, to je hezký, radost slyšíme.
2: Tak. Děkujeme, mamo.
1: To je hezký.
2: Děkujeme, my vás posloucháme s klukama každé ráno, co jezdíme do školy.
0: To jsme moc.
2: Říkají, mami, taky bychom mohli někdy něco vyhrát, tak dneska vám pak budeme štěstí, děkujeme.
0: A ono to dopadlo takhle, posluchači nás sežerou za tu první otázku, ale my to nějak zvládneme.
1: Vždycky tolerujeme jednu chybu.
0: Hele, tak je to vaše.
2: Maminka mluvila, no, pardon.
0: Voucher v hodnotě 5000 korun do Levels My House of Fun na Národní třídě v Praze, je to vaše, takže výlet do Prahy jasný. Tak rodinko, mějte se krásně, užijte si víkend, zvládněte to dnešní horko. A zase někdy na Hit Rádiu se těšíme. Čau!
1: Ahoj!
2: Taky mějte se, ahoj!
0: Ahoj!
1: To je hezký.
4: Rychlá pětka. Bez snídaní šampionů na Hit Rádiu.
5: V srdci Prahy je Maj. Místo, kde se nenudíš. A to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Maj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz
4: Hit Rádio FM+.

0: Já to prostě miluju, to je naprosto neskutečný song.
1: To je hezký takhle Michala slyšet, protože když to vyšlo, když jsme to nasadili, tak já to ještě tolik neznala, Michal už to jako slyšel a říkala, nějaký cajdák prostě.
0: Ale, a tohle!
1: Ale po třech dnech zhruba se to změnilo a od té doby říká, jak to miluje a milujeme to teda všichni.
0: Já, pro mě to je asi aktuálně jako nejoblíbenější song, jako opravdu.
1: No pro mě je to song, jak už jsem tady jednou ve snídaní šampionů říkala, kvůli kterému nemůžu spát, že se mi jede v hlavě do kolečka a já nezaberu.
0: No já jsem včera jela z rádia, jedu autem, domů mi to trvá, nevím, pak v provozu nějakých 20-25 minut a mě to jelo dokola, ta písnička má kolik, 3,5 minuty a jelo mi to třeba 12krát dokola, fakt, než jsem dojel domů, jo. A pak přijdu domů a co to už je? Furt, jo? Tak možná to máte podobně, my to tady milujeme. 7.44, posloucháte Hit Radio, krásné ránko a když se vrátíme do rychlé pětky, jedna z otázek byla, jestli dneska bude hits a ano, Cecilko, hits bude. Velký hits, do Česka míří Tropy, už teda včera to bylo takový hodně ulepený, ale dneska, kolik, 33, 34 stupňů.
2: To už je hodně, to už je na paddleboard a nějaký to jako jezírko, že jo?
1: My k tomu ale přidáme i pořádnou nálož hudby, která se do tohohle toho počasí hodí. Už dneska v 15 hodin startuje naše summer party, pojedeme až do nedělního večera, jen ty největší letní hity posledních 30 let.
0: Hele, a já tady můžu dojet do playlistu od 15, jenom bychom vás navnadili, jo, tak je tady třeba ve 3 začínáme Shaft, Hey Mambo, Italiano, tady La Bomba, Calvin Harris, Lunetici tady taky jsou, Ale Farben, Kungs, Clap Your Hands, Purple Disco Machine, Dario G, hele, je tam, to je nabitý, takže dneska ve 3 startuje summer party a pokud se nepletu, až do nedělních 18 Aha. hodin. No a za malou chvíli si můžete užít tohle, což bychom mohli brát jako takový malý warm-up právě na tu summer party, tohle taky zní velice letně. Miles Smith, Nice to meet you, za malou chvíli tady na Hit Radio a přidáme i aktuální dopravu. Dobré páteční ráno vám přejeme.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
5: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
4: Co to je za zvuk, Milane?
5: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
6: www.protruck.cz Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
7: trenirkarna.cz
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz
9: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna.

0: My tam spolu stárnetujem.
1: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dál pokračuje v Plzni, čeká na Rokycanské, kde je zúžená vozovka. A pozor si, dávejte taky na D5, kde omezení čeká kolem kilometru 150 směrem na Rozvadov.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Pátek ráno, Hit Radio Fuších 7.55, Nico Santos, Human Being, s vámi Michal, Jasmin, Filip. Hezké ránečko, šampioni.
1: Tak schválně jo, pánové, co nejhoršího si myslíte, že vám partnerka může udělat?
0: No tak, co?
1: Vyhodit třeba nějaký oblíbený tričko.
0: To si myslím, že je menší problém.
2: Za mě nevěra.
0: Asi nevěra.
1: Nevěra, dobře.
0: No dobře, nejsi to tričko a pak ta nevěra.
1: Ty máš třeba rád fílo fotbal, že jo?
2: Ano.
1: Třeba zakázat fotbal?
2: Ne, to bych si nenechal. To bych samozřejmě už mi neměl kdo co zakazovat potom, kdyby mi zakázala fotbal.
0: Ty jsi se toho opřel teďka, jako kdyby byla Jasmin tvá holka.
2: Tamhle jsou dveře.
1: Nicméně, co je teda jako hrozný, tak je třeba zničení kariéry jedním kliknutím. To se stalo jednomu týpkovi v Kanadě, kdy jeho přítelkyně se mu dostala do mailu, což už to, že vlastně jako někomu někam takhle vleze, to je jako hustý, jo. Ale ona mu vlezla do e-mailu, našla zprávu o tom, že získal prestižní stipendium u jednoho z nejlepších klarinetistů na světě. Mm-hmm. A normálně to smazala.
0: Ne.
1: A aby měla jistotu,
0: ne,
1: tak mu poslala ještě falešný e-mail, že ho nevzali.
0: Ne.
1: Asi jako nechtěla, aby jí opustil někam, jel jinam, tak si vymyslela tuhletu jako šílenost. A to mi přijde teda strašně.
2: To je hnus, ale
0: počkej,
2: opravdu.
0: To je teda hrozná potvora. Jako.
1: Ne, přišel opravdu o životní šanci. Nakonec se teda na všechno přišlo. Soud rozhodnul, že mu slečna musí zaplatit v přepočtu skoro 6 milionů korun. Jako, ale kdo tohle udělá?
0: Tak to je jiná v tom případě, ale jo. Bude si šťastný, no.
2: Toho miluje.
0: Já si myslím, že to je dost pravděpodobně poprvé v historii, kdy hraní na klarinet někomu vydělalo 6 milionů.
1: To je taky fakt.
0: Opak, Be Mine na Hit

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
2: Skákací rad, jednorožec, action park, soutěže, tvoření i závody RC autiček.
1: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
2: 20. června od 11 do 3.
1: Více na globus.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné páteční ráno, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Celní správa se zaměřila na dlužníky na dálnici D8, využila přitom novou pravomoc, pokud celníci při kontrole zjistí dluh vůči státu, mohou řidiči odebrat registrační značky nebo zabavit samostatné vozidlo. Jen ve středních Čechách letos vymáhají téměř 15 000 nezaplacených blokových pokut. U čtvrtečních kontrol šlo nejčastěji o dluhy za dálniční známky, poplatky obcím, soudní výlohy či starší dopravní přestupky. Soud ve Splitu ve čtvrtek poslal do vazby 33-letého pravního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho však podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle vyšetřovatelů navíc první důstojník průběžně nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. A pojďme také na tenis. Jiří Lehečka v londýnském Queen's Clubu neobhájí loňskou finálovou účast. V osmi finále nestačil na Australana Rinkyho Hijikatu 6-4, 5-7 a 6-7. Duel se 104. hráčem světa ztratil český tenista po bezmála 3 hodinách. 24-letý Lehečka, který plnil na londýnské trávě roli nasazené dvojky, nenavázal na vítězství z úvodního kola proti Polákovi Kamilu Majchrzakovi. Proti Hijikatovi nedotáhl náskok setu a breaku, nepomohlo mu nakonec ani 10S. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: V Rokycanech dnes nejspíš bude slyšet střelba. Ve městě totiž proběhne policejní cvičení. Konat se bude v budově úřadu práce v Palackého ulici a téma bude zásah proti aktivnímu střelci. V okolí proto mohou být slyšet výstřely. Nebude ale důvod k panice. Akce proběhne od 8:30 do 12 hodin. A co nám na pátek slibuje předpověď, taky dnes u nás na západě Čech bude většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty ale budou ještě o kousek vyšší než včera. Naměříme mezi 31 a 35 stupni Celsia.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Krásné páteční ráno.
11: Hezký pátek vám všem.
14: Snídaně šampionů.
8: Doufáme, že i u vás je podobná atmosféra jako tady u nás, páteční nálada super. Myslím si, že za to může i ta klimoška, která je puštěná, protože venku, když se podívám, vypadá to, že už tam není úplně jako chladno.
11: Je to tak, no, je to hustý, přežijeme to snad dneska všichni společně. Mimochodem, v neděli mají svátek všichni tatínkové a my za chvíli probereme jejich největší kuchařskou záhadu.
8: A probereme, co já jako tatínek dostanu od vás tady, co?
15: Teda Michale, my nejsme tvé děti.
8: No, dobře.

0: Tohle je Bruno. Mars, Grenade, 807. Ladíte Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Dámy a pánové, v neděli je Den otců.
1: Ano, Den otců. Všichni nějakýho tatínka máme, nebo měli, prostě bez toho to nejde, bez nich bychom na světě nebyli, taky, to je potřeba si jako
0: přiznat. To je pravda, my chlapi jsme prostě potřeba na tom světě hodně.
1: Takže nezapomeňte na ty svý tatínky o víkendu. Nicméně, na co jsem si já vzpomněla, že vlastně u nás doma taťka, on moc jako nevařil, jo, mamka vždycky vařila všechno, ale táta uměl jedno jídlo perfektně, to byla bramborová kaše, to uměl mnohem líp než moje máma. Promiň, mami, jestli posloucháš, a já vím, že tví kamarádi, jo. Nicméně, vždycky nám dal takový ty striptýsky, ty párky, jo, a k tomu udělal tu bramborovou kaši. A to bylo jeho výborný jídlo, kterým se vždycky teda jako uměl vytáhnout.
0: Počkej, striptýsky, já jsem není to tak dlouho viděl video, jak se tady ty párky vyrábějí, a i přesto nedokážu striptýskám odolat, jo.
1: Jako byly výborný, určitě je to teda kekel, ale...
0: Ale ty, jak jsi zmínila tu kaši, tak se mi připomněla, že táta můj taky dělal vynikající kaši, protože táta doma teda vařil primárně, jo, a on uměl naprosto famózní vinou klobásu. Pane bože, ježišmarja, táto, jestli to slyší, už to rozpejkej, už to připravuj, jo. Co od Filipův táta?
2: No, můj táta dělal takový výborný fazole, oni byli jenom z plechovky, ale on je dochutil tajně, že to nešlo napodobit. Dal k tomu chleba, bylo to výborný, a taky dělal velice často guláš s kolínkama, no. Takže měl tyhle ty dvě jídla, ty dělá do dneška a umí je výborně.
1: Většinou jsou tátové jako machři na grilu ještě, že jo?
0: No, mně připadá, že tátové jsou takový ty poctiváci, takový ty od toho fochu, jo? Prostě, že dělají takový to typický, jako český, prostě ty prasárny, jo? Já nevím, proč to tady bokecávám, jo? Že to prostě jako ty tátové umí, jo? A tady prostě, a tak mi ujela ruka, no, s tím pepřem, no, s
2: tím solí. Jsem tam dal kostku másla do ty kaše.
0: To teda sníž ti říkám.
1: Tak co váš tatínek, naši posluchači? Uměl vařit něco nejlíp z vaší rodiny, nebo to byl právě ten grilovací mistr, nebo byl jenom ochutnávač?
0: A nebo je? Samozřejmě stále je.
1: Takhle
0: stále
1: to myslím, jakože samozřejmě.
0: Pošlete nám to jako hlasovku, zajímá nás to na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo klasicky zprávou, to, co milujete od vašeho tatínka úplně nejvíc. Tak, milovat budete tohle, Linkin Park, The Emptiness Machine na Hit Radio. Hezké ráno.

0: A my vám říkáme hello, tohle je Lenny, 8:45, tak tomu posloucháte Hit Radio, v neděli je Den otců a my jsme se tady pustili do vzpomínání na to, co váš tatínek, co náš tatínek uměl uvařit úplně nejlépe.
1: Já jsem vám vyprávila o bramborový kaši, kterou měl můj táta bezkonkurenční, lepší než mamka, babička, kdokoliv, a s tím teda souhlasí i Hanka, která nám poslala hlasovku.
0: Už to pouštím, kde pak máme Haničku, pojďme na to.
2: Dobré ráno všem, tak já se přikláním ke stejné věci a to je ta, že můj táta umí perfektní bramborovou kaši. Jako já jsem nejedla lepší kaši, ani přesně od mamky. Neznám lepší kaši než od taťky. A co mu musím nechat, jsou ještě další dvě věci a to jsou bramboráčky. Neuvěřitelně dobrý. A Ondráše, strašně dobrý.
1: Nevím, co jsou Ondráše, kouknu se na to hnedka.
3: To jsou takový řízky na ruby. Vlastně dělá se to trošku jinak než jo, klasický trojobal.
1: Mm-hmm, ale bramborák bych tam teda teďka poslala okamžitě, to děkuju, Hani.
0: No, jak jsem říkal, ty tátové umějí takový ty poctivý jídla, ty bramboráky, ty guláše, takový prostě jako, takový ty 100% zdravý, no, jídla. Taky tady je další zpráva od Ládi. Ahoj, můj táta umí bezkonkurenční knedlik s vajíčkem. Pro někoho jídlo, nic moc jídlo, ale od táty jsme se po tomhle mohli utlouct a to je další věc, kterou jsem od táty
3: napravila.
1: Taky jo, taky. Katka, ahojky od mého tatínka. Tatínka miluju francouzské brambory a od tatínka mých dětí dušené hovězí s kaší.
0: Mm-hmm. Jana píše, ahoj, můj táta uměl vynikající škvarkovou pomazánku. Mm-hmm. Nikdy jsem tak skvělou už nikde neuchutnala. A ještě byl machr na pečené vepřové, kam dával tolik kmínu, že z něj v podstatě byla krusta.
1: Jirča píše o třený bábovce od tatínka, že ji uměl nejlepší. No a pak tu máme zase spoustu hlasovek, tak některý z nich vyberem.
0: Tak pojďme na hlasovku od Jany.
4: Dobré ráno. Můj tatínek vždycky, když maminka nebyla doma, tak dopoledne jsme se sebrali, otevřeli jsme velikánskou kuchařskou knihu a museli jsme s tatínkem pročítat, co všechno dobrýho bychom si dali. A najednou kouknul na hodiny a řekl, je děti, už je 11, musíme jít uvařit, a šel a udělal nám palačinky a my je úplně zbožňovali a milovali.
0: Palačinky, další věc. Vy nám normálně odemykáte vzpomínky na to, co konkrétně mě teda vařil táta. To jsou samý dobroty.
1: Mně přijde vlastně trošku líto, že ty mamky, oni vařejí prostě každý den všechno, ale pak jednou uvaří taťka. Tyjo, to je buď.
0: No, protože to je výjimečný, jo, to je stejný vlastně, já to vidím u sebe, že jo. Tak jako to malý dítě konkrétně, je s tou mamkou pořád, ale
1: no,
0: pak
1: jasně,
0: přijde taťka,
1: no.
0: Hele, taťku prostě milujeme, jo. Máme tady hlasovku taky od Andreji.
5: Dobré ráno, rádio. Tak já můžu říct, že můj taťka umí skvělé maso na grilu. To maso je dochucený, šťavnatý, ať je to krkovička, ať je to kuřecí. Tak se s tím vymazlí, má vždycky u toho lahváče a sedí u toho grilu a stará se o to, prostě to umí perfektně. A pak taky teda je taťka takový vrchní ochutňovač, že musí všechno ochutit. Má rád vepřoknedlo, zelo, takže jednoměsíčně prostě to zelí musí být, když přijedu k našim. Já ho ráda nemám, jo, ale kvůli tačkovi prostě být musí a maminka kvůli tačkovi udělá všechno.
1: Takže grilovací mástr, zároveň ochutnávač, všechno tam je.
0: Myslím, že jsme vám dali i spoustu tipů na to, co budete dneska obědvat nebo spíš večeřet. No tak děkujeme všem otcům za to, že tady jsme.
1: Pak je tam ještě jedna zpráva, já váhla, jestli ji číst nebo ne.
3: Ale přečti určitě.
0: Počkej, fakt to jdeme přečíst, jo?
1: Jo.
0: Tak počkej, dáme to do ticha.
1: Od tatínka mám nejradši klid, co nám dal, když se odstěhoval.
0: No. My vám přejeme krásné pozitivní páteční ráno. Mark Embr, Belong Together a v neděli všechno nejlepší všem tatínkům.

0: 8.22, Mark Ember, Belong Together, hezký ránko. Klimatizace, ty se dneska zapotěj. Možná už i u vás jede klimoška na plný obrátky tady u nás, jo, protože jinak by tady bylo asi nesnesitelně. Jinak ono se říká, že vlastně konkrétně, když se podíváme k vám do aut, že rozdíl mezi teplotou venku a v autě má být 5 stupňů na klimatizaci, jo. Tak si říkám, jak to dneska uděláme, když venku má být 35, tak nastavujeme topení na 30, nebo
1: dáš,
0: jak to teda?
1: Dáš topení na 30, no.
0: Což je teda aspoň v mém autě jako na max, jo.
2: Hele, a jako dodržujete to? Protože my tam máme rozdíl asi 10 stupňů teda.
0: No, no takhle, jako nedodržujeme, protože to bych tam musel dát opravdu 30 jako dneska, no.
1: Jako když se chci ochladit, tak já si tam vždycky dávám jako 21 je jako maximum, takže pokud je venku jako 34, no tak to mám o 13 stupňů méně prostě.
0: Takhle, když se chcete hodit příští týden marot, tak si normálně klimošku dejte třeba na 15, na 16, jo, a ono se to povede. Zdravíme vás do vašich plechových miláčků. Všechny za volant, hezké ráno. No a pro vás budeme mít za malý moment aktuální dopravu a pro všechny, kdo nás sladíte další muziku. Tohle Sia Cheap Thrills na Hit Rádiu. Za chvíli hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé. Naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
2: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
1: Co to je za zvuk, Milane?
2: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
3: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
4: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
5: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
4: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
5: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek.

0: Tropické léto v Aquapalace Praha už je tady.
1: Zábava, vlny, tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
4: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
3: Byty Dobřany.cz.
5: V Dobřanech se žije dobře.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
7: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
6: Byla. To dobré začíná u nás.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: βουφή.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na Karlovarsku před Bochovem. Ve směru od Toužimy došlo k vážné nehodě, u které teď zasahují i záchranné složky. Místo nehody je průjezdné pouze jedním pruhem.
2: Buongiorno, San Marino pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, San Marino, pomlčka, pizza, CZ.
3: Hit Radio FM+.

0: Geniální Sia, Cheap Thrills na Hit Rádiu, minutu po půl deváté. Filipe, co pro nás máš?
1: Ranní update.
2: Velké pozdvižení způsobila na dálnici v americkém Ohio uprchlá zebra. Zvíře uteklo z nedalekého cirkusu a několik kilometrů kličkovalo mezi auty, což ochromilo ranní dopravní špičku. Řidiči si exotického uprchlíka pobaveně natáčeli, zatímco policisté a ošetřovatelé ho slasy v rukách honili po krajnici. Zebru se nakonec podařilo v pořádku odchytit. Švédští vědci přišli s netradičním experimentem, jak bojovat proti osamělosti seniorů. V jednom z domovů důchodců nainstalovali speciální virtuální okno, které starým lidem v reálném čase přenáší živé záběry se štěněty. Se štěněty samozřejmě. Seniori mohou pisky na obrazovce sledovat po celý den. Podle lékařů jim tato podívaná prokazatelně snižuje krevní tlak a výrazně zlepšuje náladu.
0: No a kdo z dědů má tlak nízký, tak tomu tam pustíme něco ostřejšího.
2: Singapurská restaurace zavedla do svých služeb neobvyklou novinku robotického číšníka, který mluví se zákazníky v rýmech. Umělá inteligence dostala do vínku básnické střevo, takže objednávky i placení vyřizuje výhradně právě ve verších. Majitel podniku přiznal, že lidé sem teď nechodí ani tak kvůli jídlu, jako spíš proto, aby robota svými dotazy nachytali.
3: To bych tam taky chodila, tam se představím teda, že se usadím, no. Přijde ten robot, píp, píp, zdravím všechny hosty. Vezu jídlo bez starosti.
0: Mě napadá. Dobrý den, co si dáte? Radši něco lehčího, protože vypadáte, že navíc pár kil máte. Doporučím vodu a něco lehkého k tomu.
2: No a my můžeme jít samozřejmě na placení. Máte to za 506, měl jste si dát radši ten chřest. Až dozví se toho manželka, dostaneš možná i pěst.
3: Tak otvíráme kdy teda tu.
0: Tak jo, tak my budeme myslet název. Will Smith, Miami, tohle vás bude moc bavit. Je to srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. A opět připomínám, že srdcovky si můžete užít s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Tak pojďme na to, Miami.

0: Žádný starosti, Leony, don't worry, na Hitrádiu v 8.39. Dobré ráno. Tak my jsme tady řešili remízu s Jihoafrickou republikou 1-1. Víme, že tenhle zápas takhle dopad, že jsme si na mistrovství světa lehce zkomplikovali život, ale mě teda zaujal jinačí detail z toho zápasu, a to, že celý zápas řídili ženy. Mm-hmm. Ženy. A teda evidentně naprosto parádně, protože hráči respektovali. Těch protestů bylo minimum, žádný simulování, žádný válení na trávníku. Já si myslím, že ty chlapi se jenom nechtěli strapně před holkama. Jo? Že to je ten hlavní důvod. A to nás tak přivádí k otázce, jestli jste někdy ve svém životě, kdo nás posloucháte, narazili na ženu, ze který šel respekt hnedka na první dobrou. Vzpomenete si i vy tady ve studiu, co?
1: No já takhle, já jsem měl skoro okolností jako první v životě fotbalovou trenérku, když jsem byl hodně malý, a ta měla teda fakt jako respekt přirozený hned, samozřejmě bylo to hodně dáno tím, že jsme byli děti, ale tam teda musím říct na první dobrou, že na to já si vzpomenu.
0: Jak to vypadá třeba u tebe doma? Jo, v pohodě? Nejseš pod pantoflák nebo jako dobrý? To bylo na tebe.
1: Jo,
2: na mě ne, asi.
1: Hele, takhle, tam je to tak jako přirozený respekt. My jdeme rovnoprávnost.
0: Je tam ta dominance.
1: Jo, jasně. Dominance se mnou pod pantoflem a na fotbal už nekoukám dneska.
2: U nás to byla žena, rozhodně moje mamka, a to bylo teda vtipný, protože jako ona je taková jako dravá, jo, strašně hodná zároveň, ale umí jako bejt drsná. A vždycky říkali kamarádky mámy, když jim zlobili děti, tak prej, nezlobte, nebo budete za trest k tetě Martině, ta vás vycvičí. Tak to je moje máma.
0: Teď ta Martina, no tak já určitě potkal takovou nějakou ženu někde na úřadě, no, 100%. No. Ale jinak, jak jsi říkal, Filipe, já teda taky jsem doma dominantní, no, takhle. Ale nemůžeme se to nechat líbit od těch žen, že jo. Je to tak, no, je to
1: musí
0: tak.
1: Musí někdo bojovat i za mě, protože já jsem moc hodnej, prostě říká se to často.
0: Za chvíli další muzika, Dua Lipa, Love Again, tady na Hit Rádiu. Miláčku, ať to pak vysvětlím, prosím tě, jo, to bylo jenom kvůli rádiu, prostě to pochopíš doma, jo.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
10: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
11: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
10: No to teda, Volejte i hned 602 489 489.
11: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
12: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
17: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Palave Again na Hit Rádiu v 8.49. Jak vyhrát poukaz na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz? Tak takovou možnost jste měli minulé dny tady u nás na Hit Rádiu. Stačilo na náš web poslat historku o tom nejhorším výletu, jaký jste kdy zažili, o výletu, který se vám opravdu nevydařil.
1: Dneska tady máme příběh Moniky, jo. Cituju. Na tenhle květnový čundr se strejdou v životě nezapomenu. Začalo to idylicky, výšláp, noc pod širákem a druhý den přesun na vyhlídku Švédská skála u Spálova, kde jsme si chtěli uvařit fazole. Když jsem na vařiči restovala slaninku s cibulkou, něco mi káplo na ruku. Automaticky jsem jí olízla v domnění, že jde o omastek z ešusu. Jenže to chutnalo úplně jinak. Když jsem se podívala nahoru, přímo nade mnou v krovu visel netopír, kterého jsme nejspíš vyrušili ze spánku. Dodnes nevím, jestli mě poslintal nebo počůral a asi to ani vědět nechci. Po návratu domů následoval telefonát na infekční oddělení a cesta do FN Ostrava. Ten den jsem vyfasovala neuvěřitelných 13 injekcí séra a vakcíny proti vzteklině. No a největší lahůdka 4 injekce séra přímo kolem pusy a 2 rány jehlou rovnou do jazyka. Co se nevešlo do obličeje, šlo do stehna a ramena.
0: No
1: a
0: nás by zajímalo, jak to pokračovalo dál. Monika je s námi ve vysílání. Dobré ráno, Moni.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. No tak, jak to pokračovalo teda po těch sérech? Co se pak dělo?
2: No, dělo se to, že jsem teda dojela domů a začalo mi to všechno otékat samozřejmě, protože toho séra bylo opravdu jako hodně a ty rty a jazyk, všechno to začalo napuchat. Takže jsem byla 2 dny doma na neschopence, vypadala jsem, jako když jsem vylezla z nějaké hodně nepovedené plastické kliniky po botoxu. Takže trvalo, než to splasklo, a pak jsem vlastně ještě jela za 3 dny a za týden a za týden ještě jako znova na další dávky té vakcíny proti vzteklině, ale to už teda naštěstí jenom do ramene.
1: Takže teda opravdu vydařený a nezapomenutelný čundr.
2: Přesně tak. Naštěstí teda musím poděkovat personálu fakultní nemocnice, že za jejich pochopení, vstřícnost a profesionalitu, protože teda jsem si říkala, že takový příběh si hned tak neslyšeli. Čekala jsem nějaký výsměch trošku, ale ne, no.
1: A vzteklinu teda nemáš, je to dobrý?
2: To nevím, ale vzhledem k tomu, jak jsem proočkovaná, tak věřím tomu, že vsteklá v životě už nebudu, že už to není ani možný.
0: Moni, ty už rozhodně vsteklá nikdy nebudeš, naopak si myslím, že právě teď budeš mít obrovskou radost, protože tenhle příběh nás pobavil nejvíc a vyhráváš poukaz na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz, abys mohla vyjet na nějaký čundr a nechat se počůrat od netopíra.
1: Moc gratuluju,
2: mám velkou radost.
0: Tak máme radost. Ano?
2: Je to boží a já zrovna Merrellky boty nosím na čundry.
1: Tak můžeš mít i nový, anebo nějaký jiný vybavení od nich, tak to je pecka.
0: To je parádní. Tak Moni, vydrž nám na telefonu, moc ti gratulujeme, užij si víkend a zatím ahoj.
2: Ahoj a děkuju.
1: Ahoj.
0: Geniální příběh.
1: Jako počurat se nechat od netopíra, teda to je hustý, ale takováhle výhra pak za to, že jo?
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší forcamping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. Tohle je vlastně taková příprava na summer party, která běží od dnešních 15 do nedělních 18 hodin tady na Hit Radio. No a my se s vámi jdeme rozloučit. Páteční snídaně šampionů dorazila do cíle.
1: Dorazila do cíle, měli jsme tu dvě krásné výhry, spoustu hezkých emocí, tak doufáme, že si s takovouhle hezkou emocí budete odcházet i vstříc tomu víkendu.
0: No dneska to páteční ráno bylo celkově nabitý, tak kdybyste si to chtěli dát zpětně, můžete jako podcast, hledejte Snídaně šampionů na Spotify, případně na webu hitradio.cz. No a teďka už vám popřejeme hezký víkend, neupečte se, zvládněte to nějak.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Dávejte nám na sebe pozor a my se na vás budeme těšit. Kdy?
1: Zase v pondělí od 6, tak ahoj.
0: Jasná věc, v pondělí čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním přesně 2 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásný pátek. Na hlavní silnici u Velké Hlejce B je rozlitý olej z traktorů, opatrně, ať tam neuklouznete, ale jinak se jezdí aktuálně klidně. Tak šťastnou cestu přeju a ať to vydrží co nejdéle. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
3: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
8: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, 3 sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, které se u evidence nástupů nových zaměstnanců dosud týkalo pouze cizinců, se od 1. července rozšíří i na občany České republiky. Státní úřad inspekce práce změnu vítá jako důležitý krok směrem k větší transparentnosti pracovního trhu a efektivnějšímu potírání nelegální práce. Město Sokolov podruhé vybralo firmu, která opraví hlavní schodiště na zimním stadionu. Víc mluvčí radnice Michal Švarc.
13: A ten původní zhotovitel dílo dokončil ve stavu, které prostě nebylo způsobilé k užívání a s ním město vedlo nějaký spor, který už je taky ukončený, zaplatí pokutu přes 500 000 korun a následně jsme tedy vysoutěžili nového zhotovitele, který to schodiště, které teď už stojí, ale není možné ho používat, bude muset zbourat a postavit nové.
12: Nové hlavní schodiště by mělo začít sloužit už během září letošního roku. Češi tráví na sociálních sítích 137 minut denně. Je to o 6 minut méně než loni. Podle odborníků to ale neznamená, že sítě opouštějí. Spíše je používají úsporněji, jako každodenní rutinu. Méně aktivně na nich hledají, komentují anebo publikují vlastní obsah.
2: Fotbalový servis.
14: Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Naši si tak výrazně zkomplikovali boj o postup ze skupiny. V klíčovém zápase v Atlantě otevřel v 6. minutě skóre Michal Sadílek. V 83. minutě pak srovnal z penalty Mokoena. V závěrečném duelu skupiny proti Mexiku v tamní metropoli budou Češi k účasti v play-off potřebovat domácího favorita porazit. Do vyřazovací části projdou nejlepší dva celky z každé skupiny. skupiny a 8 mužstev ze třetích míst.
11: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: No je hit a bude hit, co vám budu povídat. Asi žádný překvapení. Teploty dnes v maximech 31 až 34 stupňů Celsia a bude jasno až polojasno.
2: Hit Radio FM+.
1: A je tady pátek a pojďme si to tady takhle udělat hezký. Probereme, co se vám tento týden povedlo, na co jste pyšní a co vás potěšilo. Bára Škrybu zdraví.

latinskoamerický rytmy a potažmo tanečky tady na Hit Radio FM Plus v pátek dopoledne. No jasně, je pátek, víkend na spadnutí. Na spadnutí je taky naše summer party Hit Radio FM Plus, no všechno to tak hezky zapadá do sebe a je to zalitý sluncem a vlastně i doslova dneska. Tak si to pojďme ještě umocnit. Napište mi na WhatsApp 720 870 237, co se vám tento týden povedlo. Co nebo kdo vám třeba udělal radost, co vás potěšilo, pojďme to vzít takhle v pátek dopoledne jenom optimisticky. Určitě tam něco vyškrábnete. Takže ještě jednou 720 870 237, na tohle se fakt těším. Bára Škrybová až do 12. s vámi a teď úplná novinka od Krištofu. Užívejte pátek.

0: 9.23, pátek dopoledne, ladíte Hit Radio FM+. My jsme si tady spolu na začátku hodiny řekli, že se nebudeme pouštět takhle při pátku do žádných velkých akcí a že si to tady prostě jenom uděláme hezký. Na WhatsApp 720 870 237 mi píšete krásné zprávy o tom, co se vám tento týden povedlo a nebo co vás potěšilo. Takže Bára, ahoj do rádia. Tento týden se mi po několika měsících běhání povedlo uběhnout svých prvních 10 kilometrů bez zastavení. Jsem na sebe pyšná. Baru, tak to je jasný, tohle je nádherný pocit, veď, taky to znám. My jsme na tebe taky pyšný, neboj. Hanka, tento týden jsem dostala v práci pochvalu od šéfa za projekt, na kterém jsem několik měsíců makala. To potěší, no Hani, teda pecka veliká. Dneska to pořádně oslav, máš pátek, to je boží. A Fíla, udělalo mi radost, že jsme se po několika deštivých dnech konečně dočkali sluníčka a můžeme vyrazit na koupaliště. No ano, Fílo, i tyhle drobné maličkosti je samozřejmě třeba ocenit. Kdyby vás ještě něco napadlo nebo jste se chtěli pochlubit, 720 870 237, to je náš WhatsApp a je vám stále k dispozici. Za chvilku Damiano David a nebo taky Timbaland a One Republic. Mějte krásný páteční dopoledne.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkava.cz.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích?
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky
14: CZ.
16: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
17: Dobrá práce a skvělý tým?
18: Shape Corp v Nýřanech, je to realita.
17: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
18: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
17: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
18: Těšíme se na vás.
19: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
0: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec
3: Pardubic nebo v Dosty baru Webstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
15: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
21: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Timbaland a One Republic, Apologize na Hitrádiu FM plus 9 hodin 35 minut. Zaregistrovali jste už vůbec, že je pátek? No, už jsme si to říkali minimálně 80krát a taky, že je všechno sluncem zalitý, jako většinou v pátek bývá, a dneska k tomu navíc opravdu máme i to pravý, nefalšovaný léto. A Jirka Pelnář si je toho velmi dobře vědom, taky to moc rád prožívá, a tak si po 12. dáte srdcovky letní a nebo s víkendovou tématikou. Ano, tady Michael Gray, už se nemůžou dočkat víkendu, ti mají ale oproti nám ostatním výhodu, že pravděpodobně nikde nehákujou ani nečekají na padla. Mám tady v rukávu ještě jednu ukázku z dnešních srdcovek. Taky úžasný. Kid Rock, All Summer Long, neboli předělána Alabama od Lynyrd Skynyrd, ale to nevadí. Pojďme jim to odpustit a užívat si tuhle letní náladu, kterou tahle písnička bez pochyby má. A víte co, pojďme v té hezký páteční letní náladě zůstat i my tady spolu takhle dopoledne. Dáme si song Beautiful Life od Ace of Base, tak díky moc, že nás ladíte a moc si to užijte.

0: No to je přece jasný. 9.43 Hit Radio FM Plus, s vámi je pátek dopoledne a už se nemůžeme dočkat víkendu a pravděpodobně i toho, až si lehneme k vodě, protože víkend na to bude jak dělaný. Pokračovat budou tropické teploty, dostaneme se po oba dva dny až na 34 stupňů. Uf. A v neděli pozor, přijdou i nějaký bouřky, tak radši sledujte radar, ať vás to nikde nečapne. A jinak si pojďme říct, že nás čekají i tropické noci. Vidím tu hodnoty 20 stupňů, což teda jsou tropické noci už, a dneska dokonce úplně jasno, takže ideální si někam lehnout pod čirák, pozorovat hvězdy a vnímat to léto a nadcházející prázdniny, to je úžasný. Díky, že ladíte Hit Radio FM+, za chvíli Wanted nebo Alex Warren, taky po desátý budeme hrát o dva lístky na Činasky, jo, a spojíme se i s Katkou Skutkovou, která vyrazila na akci Je Totu, tak já si myslím, že určitě laďte Hit Radio FM+, čeká tady toho na vás moc a moc.
1: Dopravní hlídka Hit Radia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM+, tvůj parťák na silnicích západních Čech.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Servis v Plzni na Karlovarské 32.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5 000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
12: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení Je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody. závody, zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě, na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích.

0: zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hitrádia FM+.
1: My s Davidem, my máme jednu super schopnost.
2: Ano, nevím, jestli to umíte i vy, ale my dva umíme...
1: Všechno panojit. David a Jakub.

0: Alex Warren Ordinary, s vámi Hit Radio FM+. Minutka nám zbývá do desátý, takže jak to tak bývá? Zprávy, počasí a doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí bez nehod a to je nádhera, tak si to tak udržme co nejdéle. Pokud byste náhodou na svých cestách něco potkali, tak nám dejte vaše dopravní info vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
8: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
10: Máme 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné dopoledne. Nastupují tropická vedra. Odborníci proto nabádají, abychom pravidelně pili. Ideálně vodu, minerálky nebo neslazené nealko. V poledních a odpoledních hodinách je pak dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Rizikové užívání návykových látek zůstává v Česku dlouhodobě vysoké. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užívá nějakou návykovou látku až 72% populace. Víc vedoucí institutu Pavla Chominová.
11: V poslední době přibývá dospělých, kteří užívají více látek současně. Co nám přijde taková nejrizikovější kombinace je vlastně kombinace alkoholu a užívání psychoaktivních léků.
10: Rizikovější skupinou pro kombinaci alkoholu a léků jsou především ženy ve středním věku. Plzeňský pěvecký soubor Kajetán vyrazí do Japonska. Sbor totiž úspěšně prošel kvalifikací na prestižní světový šampionát, který se příští rok uskuteční v dalekém Tokiu. Kajetán vznikl před lety jako dětský sbor opery divadla J.K. Tyla s cílem vychovávat dětské zpěváky pro operní inscenace. České volejbalistky dnes na Filipínách nastoupí ke třetímu zápasu Ligy národů. Po volejbalových velmocích Itálii a Spojených státech narazí na Japonsko. Ve společné tabulce 18 účastníků jsou Češky aktuálně 9. Japonky 4. Utkání na Filipínách začne ve 14 hodin našeho času.
12: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Dneska nádhera obrovská, léto na nás útočí, doporučuji vyrazit k vodě, ani nevím, co jiného se dá v tomhle počasí vlastně dělat. V maximech nás dneska čeká 34 stupňů Celsia, jasno až polojasno.
9: Hit Radio FM+.
0: Bára Škrybová s vámi, extrémně letní páteční dopoledne pokračuje, za chvíli se spojíme s Katkou Skutkovou, která vyrazila na akci Je to tu. Hit Radio.

0: A tohle je taky letní song. Kamarád Be Mine, Hit Radio FM Plus s vámi. My vás tady celý týden zveme přes éter Hit Radio FM Plus na akci, kterou pořádá Středisko volného času Radovánek, a tedy na pátý ročník akce Je to tu. A dnes jeden den od 15 hodin na vás čeká, myslím pro veřejnost, ve Škodalandu v Plzni. Ale už teď vyrazila na místo naše Kačka Skutková, aby se s námi podělila o dojmy. Kačí, krásný letní den.
1: Krásný letní den všem, je to tak, ono teďka je to totiž pro školy, takže já jsem vyrazila okouknout dopředu, co vás čeká odpoledne. Je o co stát a vyhraďte si na to jako hodně času, je to tady velký.
0: Tak nám pojď říct trošku konkrétně, na co se těšit.
1: Už z dálky vidíte obrovský modely planet, tady vlastně cestujete po vesmíru, je tady monstrózní obrovský oranžový slunce, to je fakt vidět i z hlavní silnice, pokud budete v Plzni na Borských polích. No a jinak, cestujeme po vesmíru a vzděláváme se zábavnou formou. Je tady strašně moc stanů, stanovišť, který vás vždycky něco naučí, ale tím, že něco vytvoříte. Čekají na vás i různý workshopy a dílničky, prezentují se tady třeba planetária. Já jsem zrovna před chvílí s mojí 3letou holčičkou poprvé koukala do dalekohledu, tak to byl zážitek. A teď je to teda pro ty školky, ale od 3 to bude úplně pro všechny, vstup je zdarma.
0: A přijde si tam na svý asi úplně každej. Ty říkáš 3letá holčička, ty dospělá se tam taky asi vyžiješ, viď?
1: Přesně tak, a ono hlavně tím, že je horko, tak se hodí, že je to u vody, odpoledne tady budou fungovat ty vodní prvky, lodičky, biotop, takže se rovnou i schladíte a něco se u toho třeba i přiučíte. Jo, a navíc ještě tady bude robotický pes.
0: No tak.
1: Zhruba mezi 3. a 4. se bude prezentovat centrum robotiky, tak to zabaví i takovýhle nadšence.
0: No tak to je nádherný, Kačí, já ti moc děkuju za úžasný report, užívejte. A měj se hezky.
1: Ahoj, děkuju.
0: Ahoj, Kačí, čau. No a pojďme si připomenout teda, že akce Je to tu začíná pro veřejnost dneska od 15 hodin a určitě tam vyraste. A my jdeme teď zpátky za muzikou Evanescence, Bring Me to Life.

0: víkendu, kru Albi Wade na Hit Radio FM Plus, 10 hodin 25 minut k tomu. Přeju vám krásný páteční dopoledne. Připomínám, že posílejte vaše dopravní info na náš WhatsApp 720 870 237 a v rámci naší dopravní hlídky třeba zrovna vy dostanete 2000 korun na tankování. Hraje se každý všední den až do konce června a vítěze losuje vždycky odpoledne Divoký západ. A protože je pátek, tak vy, kdo hrajete od začátku týdne o dva lístky na činasky, tak velmi dobře víte, že tady před sebou už mám jenom poslední dva. A o ty si zahrajeme za chvíli, tak buďte s námi do té doby třeba Tiesto a Karol G, Don't Be Shy.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
8: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: trenirkarna.cz.
11: Hej ty! Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
12: Dnes objednáš a zítra máš.
10: trenirkarna.cz.
13: Porsche Plzeň.
14: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny a přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
15: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
13: Porsche Plzeň.
16: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
17: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
16: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
17: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
18: Těšíme se na tebe.
17: Farma Park u Toma CZ.
16: U Toma, tam to všechno začíná.
19: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
20: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
21: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
20: Čerstvé jako z Kauflandu.
22: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
23: Tak sáhni pro mobil.
24: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
22: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
24: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
22: Více na předplatnenakávu.cz.
25: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
26: Hit
0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak tahle písnička se jmenuje Don't Be Shy, to znamená nebuď stydlivý nebo nestyď se. A to je zkaz pro vás, kdo byste si rádi zahráli o dva lístky na činasky, protože nestyďte se. A právě teď vytáčejte číslo 720 870 237.

0: Michal Šulte, Wonderful, Hit Radio FM Plus s vámi. Čínosky po třech letech vyrážejí na letní festivaly a chystají pro fanoušky speciální koncerty. Kromě hudby pro vás mají autogramiádu, focení s kapelou, jako hosta kapelu Nedivoč, čínosky kvíz i party s DJem. A tenhle nezapomenutelný zážitek si můžete tady u nás na západě Čech užít už v den vysvěcení, to znamená 26. června v autokempu v Klatovech. Lístky můžete kupovat třeba na www.činasky.cz. A my teď jdeme hrát o poslední dva lístky, který tady pro vás mám já, a jako třetí jsem mi dneska dovolala. A já jsem zapomněla jméno, prosím tě, promiň.
1: Lenka,
0: už tě vidím, mám ti tady napsanou akorát vejš, než jsem se koukala. Lenka, Lení, ahoj. Jak se máš, jaký máš pátek?
1: Krásný pane.
0: Krásný pátek máš?
1: Krásný, ano.
0: O víkendu máš volno?
1: O víkendu nepracuju a budu se asi sluníčkovat.
0: Je, tak to je nádherný. Hele, víš, co tě teď čeká, co po tobě budu chtít?
1: No, bude nějaká soutěž.
0: Bude nějaká soutěž, jo?
1: No,
0: a víš co? A já bych to dneska asi, když je ten pátek a je takovýhle horko, vzala jenom tak v klidu. Mně bude stačit, když mi řekneš, jakou písničku od Činasky máš úplně nejradši?
1: No tak mně se asi nejvíc líbí Každý ráno.
0: Každý ráno? No tak paráda, tak každý já ti ráno pustím, ať si to užiješ, ano, ty Činasky se těšíš. Tak jo.
1: Tak jo.
0: Leni, dva lísky jsou tvoje, máš to hotový a ještě jednou ti gratuluju a tu písničku ti pouštím.
1: Moc děkuju. Měj se hezky. Ahoj.
0: Pa, Leni. Tak jo, tak tady má Leni Každý ráno.
2: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Taylor Swift v pátek dopoledne na Hit Radio FM+. Viděli jste někdy takovou klasiku, jako je Prodaná nevěsta? Jestli jo, tak jste ji ale určitě neviděli tak, jak vám ji nabídneme teď na Hit Radio FM+. Kam vyrazit? My vás totiž vezmeme za Prodanou nevěstou, jaký možná neznáte. Zámek Liteň připravuje na sobotu 29. srpna velkolepou open air podívanou, která propojí takovouhle českou hudební klasiku s moderními technologiemi. Na nádvoří historického zámku vyroste speciální scéna a příběh ožije i díky videomappingu a diváci se stanou součástí děje ještě před prvními tóny orchestru. V hlavních rolích navíc vystoupí špičky české operní scény, včetně Adama Plachetky a Kateřiny Kněžíkové. A čeká vás zkrácená, svižná verze slavné opery, která osloví nejen milovníky klasické hudby, ale i ty, kteří na opeře třeba vůbec nikdy nebyli. Tak to určitě zkuste. Lístky jsou v předprodeji jak na webovkách zámku Liteň a nebo přes ticket portál.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
3: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
2: Co to je za zvuk, Milane?
3: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
4: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku. Profi voda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové,
6: jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Tohle není jen festival,
9: to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
11: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
12: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
8: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
9: Senkor.
15: Miluju nový místa se skvělou kávou.
16: Jo, Kapka.
15: Co je Kapka?
16: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
17: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
16: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
17: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
16: Předplatné na kávu.cz.
18: Streamuj, pás, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
1: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepš

0: víte, co je nejlepší k víkendové snídani? Lea Děnděši.
1: Dobré ráno.
0: Spousta energie, skvělá nálada a vážných informací jen tolik, kolik jich pro víkend potřebujete.
1: To byl spíš pozdrav nějaký indiánský, ne?
2: Asi jo.
0: Víkend je lepší s Hit Rádiem.

0: Adele, Easy on Me na Hit Rádiu FM Plus chviličku před 11. Bára Škrybová zdraví, jdeme se podívat na silnice. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na Karlovarsku se nešťastně potkala motorka s autem, a to před obcí Vojtkovice, na místě je policie. A dvě havarovaná vozidla máme hlášena taky za Bochovem v obci Nová Ves. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika včetně skladování. Aktuality z Plzně.
2: Atleti v Plzni na stadionu na Skvrňanech mají novou tribunu a jde o skutečný unikát. Součástí tribuny je totiž i náběhový kopec na střeše, který je jediným svého druhu v Česku. Podrobnosti přidává mluvčí města Eva Barborková.
3: Největší raritou celého projektu je střecha objektu. On ten její obloukový tvar vytváří unikátní tréninkovou plochu s proměnným sklonem terénu. Středem té střechy vedou tři tartanové dráhy. Ty mají celkovou délku 177 metrů a na obou koncích plynule přecházejí na terén u tribuny. V severní části byly vybudovány také speciální tréninkové schody a zbylou část střechy pokryla zeleň.
2: Stadion je v současné době maximálně vytížený. V neděli bude hostit republikový šampionát družstev. Právě na stadionu na Skvrňanech proběhne závěrečné kolo atletické extraligy, ve kterém se o mistrovský titul utká 8 nejlepších českých týmů.
1: Aktuality z Plzně najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
2: 11 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Česko letos nesplní svůj závazek vůči NATO vydat 2% HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš to dnes uvedl na svém Facebooku. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že od příštího roku Česko plnit 2% závazek bude. Lidé po celém Česku se dnes mohou vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravily různé soutěže, hry, sportování nebo posezení u ohně. Výstavba nového společného střediska IZS v Karlovarském kraji má zelenou. Unikátní projekt SOS 112 kraj chystal několik let. Stát bude přes 500 milionů a financovat se bude i díky dvěma dotacím. Středisko bude vybavené mimo jiné tou nejmodernější technologií pro komunikaci. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Navíc před sebou mají nelehké utkání. Příští týden ve čtvrtek narazí na Mexiko, které už má jistý postup do vyřazovací fáze.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Pátek a vlastně celý víkend bude tropický. Teploty dnes v maximech na 34 stupňů Celsia a po většinu dne čekáme jasno až polojasno.
1: Hit Radio FM Plus.
0: To je nádhera, léto je tady, pátek taky, za chvilku jdeme z práce domů a budeme užívat víkend. Bára Škrybová ještě hodinku s vámi, hezký den všem.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Cheat Perfect. To je ale perfektní, že ladíte v pátek dopoledne Hit Radio FM+. My kromě vysílání jedeme ale aktivně i sociální sítě, určitě nás sledujte, neprohloupíte, dozvíte se tam třeba spoustu z aktuálního dění, jak v našem regionu, tak i ve světě. A navíc pro vás na těch sociálních sítích míváme velmi často nějaké soutěže. Třeba aktuálně teď, kdo máte rád kávu, tak na našem Instagramu probíhá soutěž o roční předplatné do aplikace Kapka, a to v hodnotě 5748 korun. Možná jste o aplikaci Kapka už slyšeli, možná tuhle apku Kapka už používáte a funguje to jednoduše. Předplatíte si tam prostě nějaký období a v zapojených kavárnách si pak můžete čerpat kávu nebo další nápoje bez placení. Je to vlastně takový kávový klub v mobilu, což je parádní. A co je fajn, tak Kapka není jenom takhle o kafi nebo o těch nápojích. Kapka má i charitativní rozměr. Takže část toho, co se nevyužije, může pomoct tam, kde je to potřeba. Tak si skočte k nám na ten Instač a zkuste se zapojit.

0: Nickelback fotograf, jo, kdyby si tak jako šlo vyfotit do paměti ten dnešek, ten úžasný letní pátek a potom z něj třeba v zimě čerpat, tak by to bylo krásný. Díky, že ladíte Hit Radio FM Plus, je dopoledne 11.24, ještě chviličku si to tady spolu užijeme a vezmeme si k tomu na pomoc třeba Avicího. Takhle v pátek dopoledne, když je léto, takovouhle krásnou, příjemnou diskotéku, to si myslím, že můžem. A moc rádi to tady na Hit Radio FM Plus s váma prožíváme. Buďte s náma, prožívejte dál a prožijeme si teda i úžasnou novou písničku od Katky Marie Tiché a ta se jmenuje Byt 660. Tak buďte s námi a pojďme si to užít. Hezký pátek všem.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
10: Zavratné mega slevy!
11: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
12: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň. To je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
13: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
14: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
15: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
17: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu FM+.
18: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
19: Matracezahubičku.cz.
20: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
17: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Katka Marie Tichá a Byt 660, to je ale nádherná písnička. My jdeme ale dál, protože máme léto, máme krásný počasí. Za chviličku tady bude Jirka Pelnář a po něm pak 15. hodinou začíná Summer Party, která poběží až do neděle 18. hodiny a pojedou hity obrovský, letní, třeba takovýhle. Coco Jumbo, to samozřejmě nesmí chybět. Já si třeba myslím, že by určitě to nešlo ani bez tohohle. Jasně, Last Ketchup, ten taneček si určitě pamatujeme úplně všichni. Přesně tak, no a dáme se ještě jednu. Tohle je Bailando a Luna. No je toho moc a všechno to uslyšíte na Hit Radio FM Plus v naší summer party, jak říkám, 15 hodin dneska, buďte u repráku, začíná to a končíme v neděli v 18. Úžasný, těšíme se na to, já tady s váma v sobotu budu. No a pokračujeme ve stejném duchu, Venga Boys, we're going to Ibiza. Welcome aboard, Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: Ano, dance. Určitě tancujte s Hit Rádiem FM Plus i nadále po 12. hodině. Jsou tady srdcovky a po 15. potom Summer Party, která jede až do neděle do 18. Já se na vás těším zítra odpoledne od 1 do 6. A mějte se krásně. Užívejte se letní víkend a zatím čau. Bára Škrybová se loučí. Ahoj.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia FM Plus. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM+, tvůj parťák na silnicích západních Čech.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
5: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
10: Já bych koupil rákosku.
11: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
12: Naši nejlepší atleti míří do Plzně na atletickou extraligu. Olympionici a reprezentanti v jediné týmové soutěži roku. Nejlepší atleti a nejlepší české týmy proti domácímu týmu AK Škoda Plzeň. Buďte u toho 21. června. Přijedou hvězdy české atletiky. Zažijte atmosféru špičkové atletiky a pomozte plzeňským atletům obhájit loňský extraligový titul. Tuhle neděli na atletickém stadionu města Plzně. Info a vstupenky na ticketportal.cz.
13: Hurá na prázdniny!
14: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
13: Skákací hrad, jednorožec, action park, soutěže, dvoření i závody RC autíček.
14: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
13: 20. června od 11 do 3.
14: Více na Globus.cz.
15: M plus H.
16: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
17: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
18: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
19: MHCZ.
20: Už 30 let.
21: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně.

0: Půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
5: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
6: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
5: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
7: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se došetřuje v Karlových Varech. Opatrně ve Svobodově ulici, kde se srazily dva osobáky. A pozor taky v Klatovech, kde se nehoda stala v Puškinově ulici. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Buongiorno, San Marino pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Si signora.
6: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hi, I'm Lenny Kravitz.
13: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Nastupuje vlna veder, horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Měli bychom proto více pít neslazené, nealkoholické nápoje v kombinaci s minerálkami. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Česko už nebude pokračovat v krocích k zavedení takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Vláda na svém posledním zasedání zrušila souhlas předchozího kabinetu s ratifikací dokumentu. Vyplývá to z vládního usnesení. Čeští fotbalisté ve druhém zápase na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Výrazně si tak zkomplikovali boj o postup do vyřazovací fáze. Za týden se představí proti Mexiku v tamní metropoli a k účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit. A teď ještě něco z regionu.
2: Plzeň zahájila výstavbu nového čtyřpodlažního domu se 14 městskými byty. Stát bude v Křimicích na západním okraji města. Do října příštího roku tam vznikne 11 bytů 1KK a 3 byty 2KK. V obvodu je o městské byty velký zájem, hlavně mezi staršími lidmi, kteří odsud pocházejí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
2: Na západě Čech dnes bude dál hlavně jasno nebo skoro jasno. Dál platí varování před vysokými teplotami. Dostanou se mezi 30 a 34 stupňů Celsia.

0: Krásný pátek vám přeju, tak vidíte, dočkali jste se, konečně tady poslední pracovní den v tomto týdnu. Teď jenom teda doufám, že nemáte víkendovou směnu a že už se těšíte na sobotu. Ano, Marek Ztracený ve svém nejnovějším songu zpívá Ty vole, ať už je pátek, a my se teď vydáme do roku 2004, kde zase zpívali Už se nemůžu dočkat, až bude sobota.
1: Rádio FM Plus.
0: A to je srdcovka s číslem 1. DJ Michael Gray, Hit the Weekend. Nebojte se, už se to blíží, už je to.

0: Posloucháte srdcovky na Hitrádiu, tohle byl Michael Gray.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem jedna, která má takový jako velmi novodobý rytmus a přitom už je 22 let stará. Mazec. Rok 2004 nám to dneska otevřel. 777-937-777, tak to je číslo na WhatsApp Hitrádia. Díky za zprávy, které už píšete. Třeba tady Jana, tak ta posílá, wow, tak tohle jsem neslyšela strašně dlouho, to jsi mi udělal radost. Díky moc za srdcovky, každý den se na tento pořad moc těším. Tak pokud jste na tom úplně stejně jako Jana, tak teď budete opět nadšení, protože holky, dámy, mám tady pro vás takový malý dárek, když je ten pátek. Píseň, kterou znáte nazpaměť, píseň, kterou 100% zbožňujete a píseň, která vám teď udělá obrovskou radost a možná, že jednou v životě jste měli takový pocit, že byste se chtěla nebo chtěli ocitnout v její kůži a potkat takovýho sympaťáka, co by vás naučil tančit. Víc říkat asi nemusím. Srdcovka číslo 2.

0: Kid Rock na Hit Radio All Summer Long, tak to je další srdcovka v rámci pátečního dne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Kid Rock, frajer, který si mimochodem vzal Pamelu Anderson. Sice na rok, ale vzal si Pamelu Anderson. Co víc ještě v životě člověk může dokázat, že? Který vyrůstal v 90. letech. Tak jo, čtvrt na jednu posloucháte Hit Radio. Máme tady srdcovky. A asi jste si všimli, že všechny srdcovky, které dneska slyšíte, tak jsou velmi letní. Je to z jednoho zásadního důvodu, že na Hit Radio nám začíná summer weekend, takže až do neděle uslyšíte ty největší letní hity. A proto se ptám, kdybyste měli neomezený budget, vůbec by vás nemuseli trápit peníze, kam byste chtěli jet na dovolenou? Jaká by byla vaše vysněná dovolená? Kde by to bylo? Dejte vědět na 777-937-777 a já vás mezi tím vezmu na Ibicu. Máme tady další srdcovku. Mike Candice, Evelyn a Patrick Miller. One Night in Ibiza.

0: 22.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jo, jste ten Shaggy, to je tak nadčasový hit, taky z toho máte tak dobrý pocit, když tohle slyšíte. To prostě automaticky všechny problémy světa jdou pryč a člověk si najednou užívá to léto. Já ještě teda, když jsem slyšel tuhle pasáž, tak jsem si říkal, tyjo, tady zpívá, jako když můj kamarád mluví po šesti rumech. Taky mu prakticky moc nerozumím. Ale to už tak je. Takže tohle byl tedy Shaggy, pátá srdcovka. Já jsem se vás ptal, kam byste vyrazili na letní dovolenou, kdybyste měli neomezený budget, tak máme tady Kalifornii, máme tady Bahamy, Nový Zéland, to je taky krásný, samozřejmě Maledivy, tady taky hezká SMSka, kdybych měla neomezené finance, tak bych si udělala cestu kolem světa. A ty, Jirko? No já mám doma paní a dítě, tak já cestu kolem světa nemůžu, ale myslím si, že tohle bude asi jiná cesta kolem světa, než ve filmu Kurva všechno asi, že? Takže jo, já bych jel na cestu kolem světa, klidně, okamžitě. A tohle je taky zajímavý, to jsem vlastně jako neznal. David píše, já bych chtěl jít na severní Sentinel, nebo Sentinel, což je ostrov v Andamanském souostroví v Bengálském zálivu. Je to poslední místo na světě, kde žijí lidé, kteří nejsou dotčení civilizací, a tam bych jim pustil vaše letní pecky a zatrsal bych si tam s nima. Zdraví David. Davide, to bylo krásný. Byste si zatančili, udělali byste oheň, oni by tě potom snědli a bylo by hotovo. Nádherná dovolená. Za chvilku srdcovka na vaše přání a protože je pátek, tak bude opět narozeninová a tak mi dejte vědět na 777-937-777 ročník vašeho narození nebo rok vašeho narození a já podle toho vyberu srdcovku. Za chvilku na Hit Rádiu.

0: www.kiny.cz.
1: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
7: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
8: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
7: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
8: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Více na předplatnenakavu.cz.
9: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek-blatna.cz.
11: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kentex Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Ano nebo ne?
2: Ano!
3: Ano!
1: Ježiš, tak je hezký, radost slyšíme.
4: My vás posloucháme s klukama každé ráno, co jezdíme do školy.
3: To jsme moc.
4: Říkají, mami, taky bychom mohli někdy něco vyhrát. Tak dneska vám pak vám si štěstí, děkujeme.
3: A ono to, dopadlo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Imagine Dragons na Hit Radio, 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je čas na srdcovku na přání, tentokrát je to páteční narozeninová srdcovka, takže vybírám rok narození, který jste posílali na 777-937-777 a z toho roku hraju srdcovku. Dneska se mi tady hodněkrát objevil ročník 1984. To je krásný. A Marťa k tomu ještě píše, že pokud by šla nějaká romantika, že by to bylo úplně nejlepší, že doufá, že v létě potká nějakou letní lásku, když máme to letní téma a na Hit Radio začíná summer weekend a summer party. Tak jasně, romantika jde a letní láska, to byla krásná inspirace pro mě. Z roku 1984 jsem totiž našel píseň, a to z filmu, který je vlastně jako o jedné velké letní lásce. To bychom měli zažít úplně všichni v životě. Na letní lásky se prostě nikdy nezapomíná. Tak pokud jste single, tak vám přeju, aby to byla obrovská letní láska, nezapomenutelná letní láska a možná i tak trochu filmová. V roce 1984 se objevil film o novodobé Popelce. Patří mezi takový trojlístek hudebních filmů Hříšný tanec, Flashdance a tohle je on. Bonnie Bianco na Hit Radio.

0: S úsměvem na rtech říkám, nemáte zač.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Těch děkovných zpráv, co mi sem teď přišlo, tak za to si teda jako opravdu si to moc vážím. Například tady. Terka píše, to jako vážně na tom filmu jsem vyrostla, sedím v kanceláři a mám slzy v očích, moc děkuju. Terko, věř mi, že nejsi jediná, tenhle film jsme měli doma na videokazetě snad úplně všichni. Roman dokonce píše, ahoj, hele, tak to si teď zabil, sice jsem rok 85, ale na tohle sakra vzpomínám, ano, mám husí kůži, díky moc Roman. Vašek, ty kráso, tak to je mazec, to už jsem neslyšel asi 100 000 let. Jsem taky rok 84, ale netušil jsem, že to je z té doby. Já si to pamatuju, když jsem byl malý kluk a starší sestra to poslouchala pořád dokola, pochopitelně z kazety. Okamžitě mi naskočila husí kůži, tak děkuju moc za hezkou vzpomínku. Pěkný den všem, Vašek. Vášo, není zač. Boni Bianco, Piercoso, to je prostě láska z Itálie. Kdyby náhodou se to někde našli, tak je to možná i zajímavý tip, na co se podívat večer o víkendu, aby jsme si i spravili náladu, i třeba po tom včerejším fotbale, že? Možná si budeme muset podívat dvakrát po sobě na ten film. Za chviličku Ella Henderson na Hit Radio, taky Ray Dalton, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Páteční srdcovky jsou pro dnešek u konce. Moc díky, že je posloucháte. Já jsem Mirka Pelnář a pořád spolu máme ještě dneska víc jak 2 hodiny před sebou. Tak buďte s náma, buďte s Hit Radiem.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
11: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
10: Co to je za zvuk, Milane?
11: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
12: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
13: Dobrá práce a skvělý tým?
14: V Shape Corp v Nířanech je to realita.
13: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
14: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
13: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
14: Těšíme se na vás.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
20: Za
5: zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
19: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
20: Radio. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ray Dalton v závěru pátečního poledne, posloucháte Hit Radio, před námi taky nejnovější zprávy. Dominik nám řekne, co se kde děje, ale ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, řidiči opatrně na Chebsku. K nehodě došlo poblíž obce Libá, kde osobní auto srazilo srnku. Na místě už by měla být policie, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

0: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat na obranu 2% HDP. Dnes to na Facebooku oznámil premiér Andrej Babiš. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že od příštího roku naše republika 2% závazek plnit bude. Polovinu obyvatel Česka znepokojuje finanční situace jejich domácností v příštím půlroce. Nejčastěji se obávají zdražování potravin a energií. Dvě pětiny lidí chtějí proto v porovnání s loňským rokem omezit své útraty a 46% Čechů odkládá na dalších 6 měsíců nějaký větší plán, třeba nákup nového vybavení do domácnosti nebo zahraniční dovolené. Vyplynulo to z květnového průzkumu agentury STEM Mark. Lidé se dnes mohou po celém Česku vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravily soutěže, hry, básničky, sportování či například posezení u ohně. A teď ještě něco z regionu.
4: Počasí láká k vodě, už je ale dobré sledovat její kvalitu. V Plzeňském kraji je z kraje sezony dobrá, jak potvrzují odborníci. Pouze smyslově mírně zhoršenou jakost, která ale nemá vliv na zdraví plavců, zaznamenali hygienici v plzeňském jezírku Košutka a také v rybníku Babylon na Domažlicku. Teplota vody je kolem 20 stupňů.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
4: Na západě Čech dnes máme jasno nebo polojasno. Na teploměrech měříme mezi 30 a 34 stupni. Teplo je i na horách, kde se teploty pohybují kolem 30.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: 13 hodin, 3 minuty. Jo, je pořádný horko a přitom tak nám Česko včera trošku zmrzlo. Jo. Ten fotbal, ale 1 hodina odpoledne a i když jsme měli dobrý oběd, tak pořád máme v puse pachuť včerejšího fotbalu. Jak je to teď? Musíme porazit Mexiko. Se nedá nic dělat. U nich doma. V nesmyslný nadmořský výšce a před 80 tisíci mexických fanoušků. Tak hodně štěstí, pánové. Těžký úkol. Měli jste někdy v životě vy před sebou extrémně náročný úkol? Nadlidský úkol, co jste museli zvládnout? Co to bylo a jak to dopadlo? Pojďte se svěřit. Na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777. Za chvilku to spolu probereme. Do té doby Poetika nebo právě teď Swedish House Mafia.
1: Hit Rádio FM+.

Avril Lavigne, What Hell, takhle zní Hit Radio v pátek odpoledne, a to chviličku před čtvrt na dvě. Ptal jsem se, jakou největší životní výzvu jste kdy v životě před sebou měli, ať už fyzickou nebo psychickou, protože naši musí na mistrovství světa ve fotbale porazit Mexiko a to je výzva jako Brno. Píšete na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Radio. A Honza třeba píše, hele, já mám za sebou dvě výzvy. První jsem si nechal patentovat speciální nástavce na vysavače před 14 lety. Byl to průšvih jako vrata. Stálo mě to 3 miliony a nic. Teď jsem si patentoval speciální boxy na nabíjení a ukládání Leon baterií, co teď rádi hoří. To už tak nebláznim, ale uvidíme. Jak se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí. Zajímavý. Teda pravda, že včera naši taky nic nedělali. A nakonec jak to dopadlo. Eliška píše, moje největší životní výzva byla uběhnout maraton. Trénovala jsem na to poctivě 2 roky. Spoustu slz, spoustu blinkání a nakonec jsem to vzdala. Otěhotněla jsem a od té doby mám jen rodičovský maraton. Tak chápu, to jsou někdy jako ty životní preference. No a tohle taky hezký. Tomáš, já jsem měl jít na dovolenou s manželkou a její maminkou. Nedal jsem to, jeli sami. Jsem šťastný. Dobrá výzva, dobrá výzva. Někdy ta největší výzva je vlastně jako nakonec něco neudělat. Proč se o tom bavíme? Bavíme se o tom, protože už za chvíli vám dám 3 tipy, podle kterých byste tu největší životní výzvu mohli zvládnout. Tak dál poslouchejte Hit Radio, teď Morandy.

0: Katy Perry a její pubertální sen Teenage Dream. Jo, zvládnout pubertu, to je taky občas životní úkol všech rodičů. Zvládnout pubertu svých dětí. Na to asi radu nemám, ale jak zvládnout nějaký velmi důležitý úkol, který před sebou máte, tak na to radu mám. Jsou to tři zásadní kroky. Dobře poslouchejte. Za prvé, nemyslet na celý velký mega úkol najednou, ale rozkouskovat si ho a zvládat ho opravdu krůček po krůčku. Za druhé, když začnete, i přesto, že na to ještě nejste připraveni, tak začněte tou nejdůležitější částí a ne tou nejlehčí částí. Jo? To je třeba věc, která mě by nenapadla. Já bych vždycky radši začal tím jako jednodušším, abych se na to nějakým způsobem připravil a motivoval se. Ne, tak nejzásadnější je prý to odhodlání pustit se do toho nejdůležitějšího momentu, do té nejdůležitější části. No a třetí, pravidelně jíst, pít a spát, abyste měli hlavu v pohodě, protože bez jídla a spánku je ta obří výzva ještě mnohem větší. Tak snad vám to pomohlo, snad se těmito třemi radami budou řídit i naši fotbaloví reprezentanti, protože za týden je čeká velmi velká výzva, a to ještě jednou tedy porazit Mexiko na jejich domácím stadionu v nesmyslný nadmořský výšce, a to před 80-tisícovým publikem, který požene domácí Mexiko za dalšími třemi body. Budeme držet palce, důležitý je věřit. Za chvíli Lady Gaga, taky One Republic.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
3: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkarna.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové,
7: jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival,
7: to jsou hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
15: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
16: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
17: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
18: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
19: MHCZ.
17: Už 30 let.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lady Gaga na Hitrádiu, abrakadabra, dobrý zaříkávadlo. Možná podobný použil i pan Prokop z ANO, když teď vysvětloval, kde vzal prachy na rodinný dům, 6 bytů a garáž. Prostě abrakadabra, a byty se objevily. To je další kauza, kterou se v Česku momentálně bavíme, ale tak je od něj hezký, že chce zaplatit pokutu, ale v politice rozhodně dál zůstat, protože bude líp. Ano, tak... Takový je teď momentální úkol. Já si říkám, jako výmluva dobrý. Použili byste někdy nějakou podobně jako fakt chytrou výmluvu? Třeba na základní škole? Dejte vědět na WhatsApp Hitrádia.

0: Måneskin did Loneliest na Hit Radio, za chviličku Škvor a Síla starých vín. Bude 3/4
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
0: Ano, bude 3/4 a vy si můžete dál zlepšit náladu s Hit Radiem. A zároveň teď si můžete tipnout, jaká je nejčastější výmluva v Česku. Ta nejoblíbenější a nejčastější. Ano, správně, odpověď je, sežral mi to pes, protože prakticky nic jiného sem na WhatsApp Hit Radia nedorazilo. Těch zpráv je strašně a všechny jsou stejný. A dokonce, tak tady píše Tomáš na moji otázku, jakou nejčastější výmluvu jste kdy používali. Tak píše, hele, opravdu moje nejlepší výmluva byla, že mi úkol sežral pes. A protože mi to jednou vyšlo, používám to dodnes. Pes už mi v životě sežral řidičák, klíčky od auta, kartičku pojištěnce, občanku a dokonce i dlouhý kalhoty, který jsem měl mít povinně v práci místo kraťasů. Chudák můj pes, ale co mám dělat, když mu to chutná? Tak krásný. Dobrý, že my tady takový obsa nemáme, jo? Že by nám sežral poukazy na plný nádrže, co vám rozdáváme na Hit Radio. Ještěže tak. Takže další plná nádrž je ve hře i dneska odpoledne, a to mezi 15. a 18. hodinou. Jak na to? Stačí se stát členem naší dopravní hlídky a jste ve hře.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Naši nejlepší atleti míří do Plzně na atletickou extraligu. Olympionici a reprezentanti v jediné týmové soutěži roku. Nejlepší atleti a nejlepší české týmy proti domácímu týmu AK Škoda Plzeň. Buďte u toho 21. června. Přijedou hvězdy české atletiky. Zažijte atmosféru špičkové atletiky a pomozte plzeňským atletům obhájit loňský extraligový titul. Tuhle neděli na atletickém stadionu města Plzně. Info a vstupenky na ticketportal.cz.
8: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
9: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
8: Co to je za zvuk, Milane?
9: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
10: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Miluju nový místa se skvělou kávou.
16: Jo, Kapka.
6: Co je Kapka?
16: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
19: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
20: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
19: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
20: Předplatné na kávu.cz.
21: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, je 13 hodin 58 minut, nejvyšší čas dát si další aktuální zprávy a pokud jste teď za volantem, tak určitě dobře poslouchejte, ať víte, kudy a kam máte jet.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Omezení provozu čeká na jižním Plzeňsku, opatrně v Žinkovech, kde je zavřená vozovka. A pozor taky na dálnici D5 na kilometru 105, je tam odstavené nákladní auto. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
7: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
8: Skákací rad, jednorožec, action park, soutěže, tvoření i závody RC autíček.
7: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
8: 20. června od 11 do 3.
7: Více na globus.cz.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Hausbrand Café, per favore?
11: Si, signora.
12: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
13: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Rizikové užívání návykových látek zůstává v Česku dlouhodobě vysoké. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užívá nějakou návykovou látku až 72% populace. Pokračuje vedoucí institutu Pavla Chominová.
17: V poslední době přibývá dospělých, kteří užívají více látek současně. Co nám přijde taková nejrizikovější kombinace, je vlastně kombinace alkoholu a užívání psychoaktivních léků.
16: Rizikovější skupinou pro kombinaci alkoholu a léků jsou především ženy ve středním věku. Soud ve Splitu včera poslal do vazby prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Při nehodě zemřeli 4 lidé. České firmy začínají sázet na AI, například e-shop Mironet nasadil vlastní umělou inteligenci, která firmě šetří až 20% personálních nákladů. Díky 20% meziročnímu růstu firmy tady ale podle vedení společnosti nedojde k propouštění zaměstnanců. Celý růst díky umělé inteligenci firma pokryje stávajícím týmem. A teď ještě něco z regionu.
1: Karlovy Vary schválily pravidla pro přidělování bytů v opravených domech. Město bude dávat přednost potřebným profesím, mladším nájemníkům, ale také sociálním případům. Prvních několik bytů se začne přidělovat už letos. Desítky dalších pak vznikají v ubytovnách, které město postupně rekonstruuje.
18: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Podle předpovědi u nás na západě Čech dál bude hlavně jasno nebo skoro jasno. Teploty jsou dnes tropické. V maximech se dostanou až na 34 stupňů Celsia.
19: Jirka Pelnář. Hitradio.
0: 3 minutky po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio, protože jsou 2 odpoledne, tak nás za chviličku čeká pořad Pravda nebo Bullshit. A jestli máte děti, a vaše děti koukají na tablet nebo jim dáváte mobilní telefon, aby se dívali takhle třeba v restauraci, tak tohle bude přesně hodina pro vás, kdy se konečně budete moct také i vy vyjádřit takhle veřejně a zároveň částečně anonymně a říct světu, co si o tom opravdu myslíte. Už za chvíli tady na Hit Radio. Do té doby jeden jediný hit, Black Eyed Peas.
19: Hit Radio FM+.

0: pumpovali hitem Pump It a my jdeme na to.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio a náš tradiční odpolední pořad a dneska tady máme celkem zásadní téma, kdy nám
1: vědci
0: tvrdí, že 71% rodičů dává v restauraci malým dětem mobil s pohádkou kvůli tomu, aby ostatní lidi v restauraci nenadávali nebo neprotáčeli oči v sloup, když jejich děti trochu zlobí. Jinými slovy, dáváme dětem mobil jenom kvůli ostatním lidem. Je to tak? A nebo je to jenom jako alibi a říká se to a ta pravda je úplně jinde a je to prostě kvůli tomu, že i my se chceme jako v klidu najíst, když jsme tam s těma dětma a máme takhle aspoň klid, že děti se prostě koukají na tu pohádku a my si v klidu můžeme sníst aspoň jednou za čas teplý jídlo a dokonce možná snad i jako rodiče vypít teplou kávu. Já mám 4letý oprecka, teplý kafe, to jsem neměl, ani nepamatuju. Tak jo, co si vy o to myslíte? 71% rodičů to takhle dělá. Je to možný? 777-937-777. Je telefonní číslo, sem na WhatsApp do Hitrádia. Dejte vědět, za prvý, co si myslíte, a za druhý, jak to třeba děláte i vy. Jo, to mě taky zajímá. Dáme dva hity a pak jdeme na vaše názory.

0: Song ze seriálu Přátelé, což je doba, kdy bylo absolutně nemyslitelný, že bychom si mohli pustit nějaký seriál nebo pohádku na mobilu. A to je přesně to téma, který dneska řešíme tady u nás na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 71% rodičů dává v restauraci malým dětem mobil s pohádkou ne kvůli tomu, aby se sami mohli v klidu najíst, ale aby ostatní lidi v restauraci nenadávali nebo neprotáčeli oči v sloup, když děti trochu zlobí. Co vy si o tom myslíte? Je to tak skutečně nebo ne? Tak 777-937-777, to je WhatsApp Hitrádia. Koukám tady na zprávy, mám tady zprávu od Lucky. Moje děti mají mobil opravdu jen v restauraci. Doma jim ho nikdy nepustím. Mám 2,5 letou holčičku a 4,5 letýho chlapečka. A když vidím některé ty pohledy, tak jsem opravdu v pocitu, že jsem nucená jim pustit právě pohádku na mobil. Díky za zprávu. Tady máme další. Jasně, je to pravda, nesnáším tyhle pohledy ostatních lidí, přitom sami pak odchází a nechávají na stolech a pod stolem bordel. My si po sobě všechno vždy uklidíme. Tak jsou děti občas trochu hlučné, no a co? Když tam nikdo není, tak dávám dětem omalovánky a jsou v klidu. Když je plná restaurace, tak jim hold pustím pohádku na mobilu, abych neviděla všechny ty ostatní pohledy. Terka, děkuju Terko i za tuhle zprávu. Tady máme další, od Renči, taky jsem to párkrát udělala, ale kdybych věděla, co za 14 let bude, určitě bych se nad tím zamyslela. Závislost na mobilu je u dnešních dětí na denním pořádku a můžeme za to my rodiče, co si v klidu chtěli jenom vypít kávu anebo se najíst. Jo? To je potom ta druhá stránka věci, jo? Hele, ahoj, bohužel to vídám hodně často v restauracích a přiznám se, že když dcera byla malá, dělali jsme to jako rodiče také a je to prostě smutné. Otázkou ovšem je, jestli k tomu my jako rodiče opravdu nejsme jako nuceni, protože já z mýho vlastního pohledu, když to vezmu a vyrazíme s malým do restaurace, tak on má taky sebou omalovánky, má sebou autíčka, dinosaury, že jo, je to prostě čtyřletý kluk, takže ten se prostě pořád potřebuje hrát. A normálně si prostě hraje a je to vlastně jako v pohodě. Ale je potom pravda, že když ta restaurace je plnější, tak taky prostě jsme vzali ten mobil a pustili jsme mu tu pohádku, aby se u toho najet, aby vlastně tu pozornost soustředil někam jinam. No jo, tak my jsme k tomu opravdu fakt jako nucení. Nebo děláte to ještě někdo jako kvůli vlastnímu dobru, abyste se i vy najedli? Dejte vědět, 777-937-777, potřebujeme vědět, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne.

0: Lost Frequencies s hitem The Feeling, tedy ten pocit. Ve 14 hodin a 23 minut na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a píše mi Šárka, ve které jsme vzbudili jako velké pocity tématem pro dnešní den, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 71% rodičů dává v restauraci malým dětem mobil s pohádkou kvůli tomu, aby ostatní lidi v restauraci nenadávali a ne protože sami chtějí. A Šárka píše... Nechci dát mobil s pohádkou dětem u stolu, ale musím, když vidím ostatní lidi, jak čumí. Já si potom připadám jako špatná matka, protože mě hodnotí za to, že děti mají najednou mobil a koukají. Ale když mobil nemají a hrají si s autíčkama a panenkou u stolu, tak jsem taky za špatnou matku, že s nima jdu do restaurace a nekrmím je doma. Co je to dnes za svět? Moc děkuji za toto téma. No... Šárko, já moc děkuju za tuhle zprávu. A musím teda říct, že podle toho, co všechno tady čtu na WhatsAppu Hitrádia s číslem 777-937-77, tak je pravda, že v tomto případě mají...
1: vědci.
0: Zřejmě pravdu, že opravdu 71%, a možná, že to bude ještě o kousek víc rodičů, tak to nedělá kvůli tomu, aby se sami dobře najedli, aby měli klid, ale kvůli tomu, aby je ostatní... neproklínali a neházeli na ně ty šílený pohledy. Byť potom ruku v ruce s tím jde to, že si o nich myslí, že jsou špatní rodiče. Takže je před námi víkend, budou tropy, určitě v restauracích bude spousta rodin s malými dětmi, tak buďme k sobě trošku víc obezřetní, pokud to půjde. A pokud nemáte ty děti, no tak třeba jednou mi taky budete a zkuste se vžít do role každého mladého rodiče. Děkujeme za to.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Hurá na prázdniny!
4: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
3: Skákací rod, jednorožec, action park, soutěže, dvoření i závody RC autíček.
4: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
3: 20. června od 11 do 3.
4: Více na globus.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
10: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
9: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
10: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140

0: uhadne, starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
2: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
7: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
8: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
7: Byty Dobzany.cz. V Dobzanech se žije dobře.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Girls na Hit Radio. End of the world, tedy konec světa. Ve 14 hodin 37 minut, konec světa, tak to hodně používají zamilovaní, že jo? Půjdeme spolu až na konec světa. A nebo tam taky utíkají ti, který hledá policie. Tak pokud jste čerstvě zaláskovaný a vydáte se právě na konec světa, tak kdo ví, možná tam potkáte i primátora Karviné, co figuruje v korupční kauze českého fotbalu, protože dneska po něm policie vyhlásila pátrání. Já jsem před chviličkou vyhlásil pátrání i po naší odpolední show, ale dobrý, už to beru zpátky, už jsou tady, doslova a do písmene stojí za dveřma, takže se máte na co opět těšit dneska mezi 15. a 18. na Hit Radio.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Zaspívej letní hit, který tě jako první napadne.
3: Šlána Ninka do zelí.
2: Ježíš, jenom to ne. Já myslím opravdu nějakou letní pecku. Dneska odstartujeme summer party, v 15 hodin to začne a já vám slibuju, že zpívat budeme všichni až do večera.
3: Šlána Ninka do zelí.

0: Song, kterým vám oznámit, že na Hit Rádiu začíná taky Summer Party. Máme před sebou tropický víkend El Niño, dorazí i sem k nám do Česka a my na to reagujeme těma největšíma letníma peckama a hitama, který jste mohli slyšet za poslední minimálně 3 dekády, takže se máte fakt na co těšit. No ale zároveň taky, když půjdete ven, tak dávajte pozor, protože s těma vedrama mají přijít i nějaké bouřky, tak kdyby náhodou to fakt bylo velký, tak neparkujte auto někde pod stromem. Rada z vlastní zkušenosti. Tak, já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek pátečního dne v práci, užijte víkend a v pondělí ve 12 pravé poledne, kdy nám začnou pondělní srdcovky, se na vás budu těšit. Tak se smějte.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Zavratné megaslevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
15: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na

0: cenách e-obuví.
1: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezapomeňte.

0: zvládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM+.
1: Zlepši si náladu.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda vás teď může krátce zdržet v Plzni. Došlo k ní v ulici u Prazdroje, kde se srazila dvě osobní vozidla. No a pozor si, dávejte taky na dálnici D5. Nehoda je na kilometru 66,5 směrem na Plzeň. Osobní auto tam najelo do svodidel. Na vaše další aktuální informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo k nám je 720 870 237.
1: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo.elektro.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
6: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Je přesně 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. V Karlových Varech se dnes otevřel nový lázeňský most nedaleko kolonády. Vede přes Teplou a slouží zejména pěším, hromadné dopravě a vozidlům, která mají povolení vjet do lázeňského území. Kompletní obnova mostu vyšla na asi 40 milionů korun. Sdílená elektrokola v Plzni jedou, využívá je čím dál více lidí. Město proto přidává další stanoviště. Kde, to nám řekne mluvčí města Barbora Hajková.
10: Nová nebo posílená stanoviště vznikla v Liticích, Černicích, Újezdu a Křimicích. V Račicích a Hradišti aktuálně probíhá povolovací proces a nová stanoviště budou zprovozněna v nejbližší době. Rozšíření sítě umožní lepší dostupnost sdílených kol a větší flexibilitu při plánování cest.
0: Za 3 měsíce fungování mají kola přes 32 tisíc stálých zákazníků. Také letos budou k vidění české korunovační klenoty. Ve druhé polovině září budou vystavené na Pražském hradě. Klíčníci je slavnostně vyzvednou v pondělí 14. září. Následující 3 dny si je budou moci prohlédnout školáci. Pak přijde na řadu i veřejnost.
11: Fotbalový servis.
0: Fotbalový šampionát v Americe těší nejen fanoušky na celém světě, ale taky sázkové kanceláře. Několik šokujících výsledků jim totiž přineslo mimořádné zisky. Asi největším překvapením byla bezbranková remíza mezi týmy Kapverd a Španělska, které je jedním z největších favoritů na titul. Zisky z překvapujících výsledků ale sázkové kanceláře zatím nevyčíslili. Odehrála se totiž zhruba čtvrtina všech zápasů. Celkem jich bude více než stovka. Rekordní sázky se čekají hlavně na Francii, Anglii nebo Německo.
12: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Taky sobota u nás na západě Čech bude tropická. Zítra u nás naměříme 32 až 35 stupňů. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Odpoledne přechodně oblačno. Pak se můžou objevit taky dešťové přehánky nebo bouřky. Teď už se ke mně přidávají i Kuba s Davidem.
13: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
14: Parádní odpoledne všem na západ Čech, od Aše až po Prahu, dokonce i v Teplí, Tepličce a dokonce i v Teplicích ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
15: 2000 na benzín, pošleme vás do té nejlepší stejkárny a odstartujeme Summer Party Hit Radio FM+.

0: Sean Paul, yeah. Simple Plan a na závěr. Ladíte divoký západ Hit Radio FM Plus a taky naší Summer Party.
1: Kdyby si měl někomu vysvětlit, co to je Summer Party, někomu, kdo o tom nikdy v životě neslyšel, tak co by si jako řekl?
0: Tak já doufám, že za těch 6 minut letních rytmů se to jako dalo rychle pochopit, ne? Tak víme, o čem je řeč. Prostě do nedělního večera jenom ty největší letní hity.
1: Tak to umíme my na Hit Radio FM Plus, ale umíme ještě jednu věc. My jsme totiž jako historicky vždycky, když jsme spustili Summer Party Hit Radio FM Plus, tak se vždycky zkazilo počasí.
0: No, meteorologové předpovídali silné bouřky, chtěli jsme vždycky vysílat od někud z koupaliště, už jsme se na to těšili, týden jsme to tady balili, chystali, jo, pájeli drátky, aby všechno fungovalo. Čtvrtek večer přišla výstraha meteorologů a my jsme v pátek nejeli nikam.
1: No a ty bouřky, tak ty nás prý čekají teďka o víkendu.
0: Jako jo, no, mají být zase silný bouřky a k tomu ty vedra teda jako dohromady. Na druhou stranu asi furt lepší než déšť v Moskvě. To... Výběr následující hudby je prosím vás čistě náhodný.

0: Ja, M plus tohle je Calvin Harris a my se jdeme kouknout právě na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech a píše nám Kamil. Čau kluci, jedu po D5 z Německa do Plzně a něco se stalo u sjezdu na Kladruby. Na silnici tam jsou rozházený kusy pneumatiky, tak si tam dávejte pozor. No a já ještě doplním, že na D5 se došetřuje taky nehoda. Osobák najel do svodidel na kilometru 66,5 směr Plzeň, tak i tam opatrně. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Taky dneska pro někoho z vás, kdo nám dáte vědět, jak to vypadá na vašich cestách. Máme 2000 korun na pohonné hmoty, to znamená plná nádrž, benzín, nafta. Je to úplně na vás, tak nám dejte vědět, jak se vám jede.
1: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Přesvědčte se o kvalitě u tradiční české firmy Postele Losiná. Vystavujeme

0: voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
2: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
3: Dobrá práce a skvělý tým?
4: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
3: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
4: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
3: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
4: Těšíme se na vás.
5: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail Park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
6: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: J-Lo, Pitbull on the floor, tady je Summer Party, Hit Radio FM+, s váma je taky divoký západ a jestli je na létě opravdu něco krásný, co se jako muziky týče. Takže nám vždycky v hlavě zůstane nějaká písnička, kterou si většinou pak už pustíme tak maximálně v hospodě, po půlnoci a po jisté množství alkoholu. Víš, kam mířím?
1: No, mluvíš tady samozřejmě ze své zkušenosti, jo? Já vůbec nevím, kam tím míříš.
0: Si nepouštíš třeba Helenku Vondráčkovou, když si dáš 10 piv?
1: Ne.
0: No, protože jich 10 nevypiješ.
1: Já, ano, přesně.
0: Jako 10 dáš 4 a jdeš domů.
1: To by se do mě nevešlo. Ale ty určitě narazíš na to, co máme v playlistu v rámci Summer Party Hit Radio FM Plus před náma. Je to skupina, na který já jsem byl a úplně jsem na nich ujížděl, když mi bylo 12.
0: Ne.
1: Lunatic.
0: Kecáš.
1: Jo, prostě.
0: Kecáš.
1: Jako, hele, když mi bylo 15, tak už jsem se za to jako styděl. Ale ve 12 jsem byl ještě jako totální Lunatic fan. Boy, jo. A tak jsem si tak jako říkal, hele, koncertujou oni ještě. Šel jsem tedy na www.lunatic.eu. Zjistil jsem, že ano, že stále ještě koncertujou. Mm-hmm. A zároveň, že ty jejich stránky se podle mě od dob jejich největší slávy vůbec nezměnily.
0: Takže návrat do srpna 98, jo? Jako když dáš lunatic.eu.
1: No, to úplně ne, ale jako ty stránky jsou teda jako hodně velký retro. Jestli to máte rádi, tak se klidně koukněte. V koncertech tam uvidíte, že mají Facebook.
0: Hustý, tak to jsme se z 98. dostali do 2.11.
1: A 28.8. budou vystupovat na západě Čech a zahrajou nám v Chebu.
0: Dokonce tam nebudou sami, přijedou i s holkama. Myslím teda s tou skupinou, protože ono jich moc nezbylo, tak aby to nevypadalo, že nikdo nepřijel, tak to dali dohromady. Tak kdybyste chtěli vyrazit, mrkněte na lunatic.eu a my si dáme, ať je hudba tvojí.

0: Ale Farben a Baby Goodbye. Tady je Summer Party, Hit Radio FM Plus a taky Divoký západ.
1: Západní Čechy, tak ty jsou vyhlášený nejenom v republice, ale hlavně po celém světě báječným pivem. To se nevaří jenom v Plzni, ale i na různých menších obcích, tak třeba Chodová Planá. Tam se teďka o víkendu 20. června bude konat mistrovství České republiky v koulení pivních sudů. A pro mě jako pro Plzeňáka, já tu pivní kulturu miluju, pro mě je to vlastně zvláštní věc. Jakube, ty tam odtamtač z toho kraje a ty jsi z toho snad jednou i jako zúčastnil, ne?
0: Jo, my jsme tenkrát jako hasiči koulili ten sud z Německa, normálně od hranic, protože se koulí z nějakého německého jako partnerského města.
1: Promiň, já se musím vrátit na začátek. Proč se ten sud jako koulí? K čemu to je dobrý?
0: No, protože v tomto mistrovství asi ne.
1: No dobře, ale tak...
0: Víš, jako vymyslet mistrovství v pití piva zvládne každý. Tohle jasně. Je jako svým způsobem originální.
1: Jo, ne? Ale my v Plzni, když potřebujeme přepravit pivní sud z bodu A do bodu B, tak už historicky jsme na to měli tady plzeňský formany. Jo, ty mají krásný dva koníky, vzadu za tebou ten vůz, do toho se naskládají ty sudy a takhle se normálně pivo převáží. Jo, i ty sudy prázdný,
0: no,
1: potom zpátky.
0: Takhle se převáží, ale tady se soutěží. Dobře. Jako soutěžit v tom, kdo převeze sudy s koníkama, to asi by byla trošičku nuda. Ne?
1: Takže OK, chápu, je to taková sranda akce. Jak to teda jako probíhá?
0: No, prostě máš ten klasický dřevěný sud, který za pomoci takový jako tyče šťoucháš před sebou a koulíš ho až do cíle. A samozřejmě on ti různě jako utíká, že jo, to není úplně jako sranda ten sud koulet.
1: A pije se u toho pivo?
0: No, když začneš před, tak je možný, že se někam skutálíš ty.
1: Jo. Celá akce v Chodový Planý začíná zítra v 11 hodin, ve 14 slavnostní zahájení a kolem 17. hodiny už budeme znát výsledky. Vzhledem k tomu, že bude pěkný vedro, tak jsem jako rád, že tam to aspoň borci budou mít potom koulení čím spláchnout.
2: Dopravní hlídka Hit Radia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM+, tvůj parťák na silnicích západních Čech.
3: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Servis v Plzni na Karlovarské 32.
2: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív.

0: tohle není jen víkend. Tohle je oficiální začátek léta. Summer Party.
1: Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
4: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
5: Naši nejlepší atleti míří do Plzně na atletickou extraligu. Olympionici a reprezentanti v jediné týmové soutěži roku. Nejlepší atleti a nejlepší české týmy proti domácímu týmu AK Škoda Plzeň. Buďte u toho 21. června. Přijedou hvězdy české atletiky. Zažijte atmosféru špičkové atletiky a pomozte plzeňským atletům obhájit loňský extraligový titul. Tuhle neděli na atletickém stadionu města Plzně. Info a vstupenky na ticketportal.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: trenirkarna.cz.
12: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
13: Dnes objednáš a zítra máš.
11: trenirkarna.cz.
14: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
15: Porsche Plzeň.
16: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
17: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
18: Porsche Plzeň.
19: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
20: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
19: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
20: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
19: Více na předplatnenakavu.cz.
21: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
22: Hit Radio FM Plus.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Návrat až do 80. let, ale pár let zpátky tomu zase novou fazonu dali Kungs. Tohle je Clap Your Hands, ladíte Summer Party, Hit Radio FM+, chystáme taky aktuální zprávy.
1: A tam bude velký drama. A to si počkejte, protože policajt na Sokolovsku musel vytáhnout samopal na divoké prase, na kňoura normálně.
0: A bylo hotovo. Na komoru.
1: Víc se dozvíš ve zprávách, ale já můžu říct jenom jediný, že divočák nakonec skončil v chládku.
0: Detaily od Báry ve zprávách za chviličku a do té doby Underdog Project.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu máme hlášenou v Plzni na Lochotině, píše Pavel, že stojí na Studentské směrem do centra, protože se tam srazili dva osobáky. Děkujeme za informaci. No a bourá se taky na D5, kilometr 67 a sjezd na Německo. Tam havarovalo osobní auto. Pokud víte o jiné nehodě nebo třeba dopravní uzavírce, pište nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Housebrand Café per favore? Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. O víkendu startuje prázdninová štafeta. Jde o letní putovní soutěž, která účastníky provede Plzeňským a nově i Karlovarským krajem. Letos je připraveno celkem 80 turistických cílů. Co je možné vyhrát a další podrobnosti najdete na našem webu. Na policistu v Sokolově zaútočil divočák. Hlídka zasahovala na sídlišti v Halasově ulici, kde se zvíře pohybovalo mezi domy. Jednoho muže v uniformě prase zranilo. Ten následně použil služební samopal. Podle všeho šlo o divočáka, který se v lokalitě objevoval opakovaně. No teď už nebude. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, což se promítne i do paušální daně. Tady je mluvčí finanční správy Patrik Mádle.
15: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
0: Poplatníkům tak vznikne přeplatek skoro 5000 korun. O tuto částku si mohou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci.
16: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
0: Na západě Čech dál platí výstraha před velmi vysokými teplotami. Zítra se dostanou až na 35 stupňů. Bude hlavně jasno jen místy oblačno. Předpověď slibuje i přehánky nebo bouřky, které se mají objevit později odpoledne a také zítra k večeru.
16: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio FM Plus.
17: 16 hodin, 2 minuty. Jsme tu s váma dál ty nejlepší letní hity a summer party Hit Radio FM+.
18: A navíc budeme nadělovat, vezmeme vás na steak na náš účet. Tak poslouchejte dál summer party Hit Radio FM+. Tady jsou Beliny.

0: Návrat a Be Mine, tady je Summer Party, tady je FM Plus, ty největší letní hity za posledních 30 let až do nedělního večera.
1: Nejenom v České republice máme takovou tendenci nadávat a dělat si srandu z České pošty. Teďka se podíváme do Velké Británie. Tam je, jako, dá se říct něco obdobného. Jo? Royal Mail se to jmenuje. No a tahle ta britská pošta teďka doručila jednomu chlapíkovi dopis s 19-letým zpožděním. 19 let chlapík čekal, že mu dojde dopis. On teda vlastně nevěděl, že mu má přijít. Jo? Ale bylo to něco jako gratulace k tomu, že jste se stal otcem, ne? No a, teď, a vtipný je, že prostě chlapíkovi to došlo až ve chvíli, kdy jeho dcera je 19 let a je na vysoké škole, že jo?
0: By bylo vtipný, kdyby to bylo třeba nějaký výšek, chodí třeba pozvánka na vítání občánků, tak no, přesně po 19 letech bych tam přišel a řekl, tak, teď se podívejte, jo. Vyrostla 19 let na vysoký. Je víte, kolik stojí? To se zvědavej, co mi dáte. No, dát mi jako na pleny, tady pár stovek, to umí každý, ale víte, kolik to stojí teď?
1: Tedy Česká pošta na tom není zas tak hrozně. Není to nejhorší pošta celý na celém světě. Nicméně inspiraci tady z té Británie bych si určitě nebral.
0: Záleží na tom, co ti jde. Jestli ta zpráva, jako víš, jestli ji chceš číst, nebo ne.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvá.

0: Mario G, posloucháte Divoký západ Hit Radio FM+. Za chviličku si budete moct u nás na Divokém západě vyhrát stejky v hodnotě 2000 na Angus Farm.
1: Jsme Hit Radio FM+ a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Píše nám Kuba, že slyšel informaci o nehodě v Plzni na Studentském. Prý tam jel a projel bez větších problémů a bez zdržení. Kolonu ale teď hlásí Jižní Plzeňsko. 3 osobní auta se srazila na hlavním tahu u Chocenic. Čeká se tam v obou směrech. A opatrně dál taky na dálnici D5. Nehoda osobáku se pořád ještě řeší na kilometru 67 u sjezdu na Německo. Informaci nám na WhatsApp potvrdila Renča. Díky za vaše zprávy a další čekáme na našem čísle 720 870 237.
3: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRCar servis v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
7: Skákací hrad, jednorožec, action park, soutěže, dvoření i závody RC autiček.
6: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
7: 20. června od 11 do 3.
6: Více na globus.cz.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové,
9: jdeme na hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Single X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival,
9: to jsou hrady. www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
12: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
13: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Tahické léto a popol z Praha už je tady.
18: Zábava vlny tobogány.
19: Co vás čeká?
18: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
19: Plno tobogánů a skluzovek.
18: Tak všichni rychle do plavek.
19: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
18: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
17: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Jonas Blue, tady je Summer Party Hit Radio FM+. Nádherný pátek všem a na víkend pro vás máme něco luxusního.
1: Mua, Angus steaky, přátelé. Jako masičko, který se úplně jako rozpadá. Krásně červený. Medium, to je báječný, to musíte vyzkoušet. A to na náš účet máme pro vás totiž 2000 korun do Angus Farm v Sobiesukách.
0: Stačí právě teď vytočit 720, 870, 237 a když se dovoláte jako třetí, tak 2000 korun na stejky právě v Sobiesukách budou vaše. A aby jsme tu romantiku, to jídlo podpořili. Roy Orbison a Pretty Woman. Krásný pátek všem.

0: Hezký odpoledne, přeji divoký západ, summer party, hit rádio FM+, a taky plány na víkend, jestli se vám nechce vařit, od toho jsme tady my to totiž umíme vyřešit.
1: Máme pro vás léto plné chutí a právě teďka si Renata z Losiny vyhrála poukaz na 2000 korun do Angus Farm Sobiesuky. Ahoj Renčo.
2: Ahoj.
0: Zdravíme tě. Prosím tě, ty jsi říkala, že jsi tam ještě nikdy jako nebyla, ale zajímá mě ty jako žena a stejky.
1: Právě to mi přijde, já jsem čekal, že tady bude zástup chlapů, jo, masožroutů, a ona Renata, člověče.
2: Tak to je pro mě dělá hlavně.
0: Jo, ale půjdeš s ním, ne?
2: No samozřejmě.
0: Hele, kdyby náhodou jste ty pupíky měli fakt jako nacpaný hodně, že byste se nemohli odkutále domů, tak tam mají i ubytko, jo? Jenom pár smutků do postýlky, kdyby náhodou třeba jste se chtěli udělat výlet.
1: Já věřím, že jakmile tam zavítáš, tak se ti nebude chtít úplně domů.
0: Renčo, gratulujeme, hele, přejeme dobrou chuť, kdybys chtěla děkuju vědět, co všechno dobrýho si tam můžeš dát, tak angusfarm.cz, tam to všechno najdeš. Měj se parádně, užívej víkend. Ahoj. No a summer party, ta pokračuje dál, kdybyste chtěli vědět, jak to tam vypadá, co můžete ochutnat, mrkejte na náš Facebook, taky Instagram, protože Katka Skutková tam vyrazila, ochutnala a poví vám, jaký to tam je. Teď Samuel Jack. There was something in the water, made me go wild, made me go wild, made me go wild. There was nothing in the world, making me smile, like your smile.

0: reakce z prostých slov na víkend. Tady je Divoký západ, Hit Radio FM+, kdy naposledy vám někdo napsal něco na Facebook. Znáte to, takový to, neodhlásíte se v práci, zůstanete tam přihlášený a jde okolo někdo rádoby vtipnej, který vám tam něco napíše.
1: Jakub tady asi teďka naráží na to, co se nám tady jako stalo. Je to taková interní informace z rádia, z našeho rádiového světa. Jakub prostě odešel ve středu tady z práce. A zapomněl si zapnutý Facebook na svém počítači.
0: Ano, přesně, na svém počítači.
1: No já jsem se tam šel jako úplně náhodou podívat. Říkám, hele, jak to tady jako vychází, dobrý, všechno v pohodě, jo, jo, jo, jo. A najednou to vidím. Říkám, Báro, Báro, honem, pojď sem. Jakub nechal zapnutý počítač. Má tady Facebook otevřený. Toho musíme využít. A teď pokračuj ty, Baru.
2: No, asi si možná myslel, že tě zastavím, viď? to mi vůbec nenapadlo. A napadla nás skvělá myšlenka, že Kubíkovi pomůžeme prodat domek.
1: Jo, takže jsem prostě normálně za Jakuba radu napsal na jeho Facebook, na jeho zeď, aby to viděli všichni jeho přátelé. Přemýšlím o tom, že prodám svůj dům a odstěhuju se z Kotovic, než to nabídnu realitkám, pakliže by měl někdo nějaký nápad a zájem. Ozvěte se mi, prosím.
0: Známým prodám levnějš.
1: Ano, známým prodám levnějš. Hele, na to se chytí každý, že jo?
0: Ale bylo kouzelné, co se začalo dít, protože jakmile to tam David dal, tak mi přišla SMSka od známýho, který dělá realitáka, že jo, samozřejmě. Prej prodáváš dům, kdybys potřeboval pomoc, dej vědět.
3: Co?
0: Nic neprodávám, co to je za blbost? Pár minut na to mi přišla zpráva od naší starostky, který psali naše sousedky, že se prej stěhuju, co to má bejt. Takže začala vyzvídat, že jo. Do toho mi asi po chvilce volala moje máma a říká, okamžitě to smaž, všichni mi píšou, proč se stěhuješ a co se stalo.
1: Včera... Ty to tam máš doteď, ne?
0: Ne, já jsem to smazal. Včera jsem vlesk nám na vesnickou hospodu a samozřejmě všichni, ty se stěhuješ. Ba co víc. Ty máš barák v Kotovicích, když bydlíš v záluží. Já jsem si představil ty hodiny, které trávili nad normálně katastrem nemovitostí a hledali ten barák v Kotovicích, který mi nepatří.
1: Takovej nudnej vesnický život a jak ho dokážeme rozvířit
0: jako
1: jediným statusem.
0: A vrcholem byl můj kamarád, který mi řeší hypotéku na rekonstrukci, který mi psal, co blázníš, ty to máš schválený, ty to chceš prodat?
1: Takže dávejte si pozor, až budete odcházet z práce.
0: Na Davida.
1: Na mě.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
12: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
11: Co to je za zvuk, Milane?
12: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
13: www.protruck.cz Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
14: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
3: Pozor, velká slevová akce vtedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Damiano Davide, ladíte divoký západ Hit Radio FM+. Zprávy jsou nachystané, dáme si je za chviličku, no a v nich budeme kontrolovat kvalitu vody na koupalištích na západě Čech.
1: To byste od nás asi nečekali, že jo? Kvalitu vody. Jo? My tady na západě, na divokém západě sledujeme především kvalitní pivo, ale o vodě toho ví nejvíc Bára.
0: Je pravda, že s vodou máme my dva trošičku problém, to jako nebudu popírat.
1: Jediný, co víme, že se do ní prej nečura. Hezký den.

0: Je s váma Divoký západ a taky Summer Party Hit Radio FM+. Před náma nejnovější zprávy a taky pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Taky teď si dávejte pozor na hlavním tahu Plzeň-Nepomuk. Na hlavním průtahu v obci Chocenice policie řeší nehodu 3 osobních vozidel. Kolona se dělá nárazově, za to v obou směrech, tak s tím dopředu počítejte. A vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije. Skvěle se tam jí, každý o tom ví. Jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou. San Marino _pizza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele.

0: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí, dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
1: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
4: 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Na letišti v Karlových Varech dnes začalo jednání mezi krajem a rezortem obrany. Areál by se měl bezúplatně převést z majetku kraje na stát. Spravovat by ho měla armáda. Podle hejtmana Petra Kubise je tématem jednání i letecká záchranná služba. Kraj preferuje, aby ji provozovala právě armáda. Počasí láká k vodě, už je ale dobré sledovat její kvalitu. Na západě Čech je teď z kraje sezóny dobrá, jak potvrdili odborníci. Mírně zhoršenou jakost má Košutecké jezírko v Plzni, rybník Babylon na Domažlicku nebo Skalka na Chebsku. Teplota vody je kolem 20 stupňů. A ano, jak řekl David, do vody se nečurá. O nadcházejícím víkendu v Praze odstartuje olympiáda dětí a mládeže. Své zastoupení na akci bude mít i Plzeňský kraj. Kolik sportovců vyšle, říká mluvčí kraje Eva Mertlová.
5: Plzeňský kraj vysílá do Prahy 251 sportovců a určitě máme želízka v ohni. Mezi atlety máme republikové mistry. Máme silný tým basketbalistů plný bronzových mistrů České republiky. Máme mistrovské tituly mezi kanoisty, mezi házenkáři a velkou naději nám dává také paraplavání.
4: Dodám, že vlajkonošem výpravy Plzeňského kraje bude cyklista Zdeněk Štybar.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: Na sobotu předpověď pro západ Čech slibuje jasno nebo polojasno, postupně i oblačno. Teploty budou tropické, v maximech až kolem 35 stupňů Celsia. Dorazit k nám můžou občasné přehánky a taky bouřky.
2: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
7: Víte, co to znamená? Další hodinka plná tuc a trubky a tyče.
8: A taky 2000 korun na plnou nádrž pohonejch hmot. Co to bude, diesel nebo nafta? Ne, diesel nebo benzín, tak to je na vás tady je Bob Marley.

0: je Summer Party, hit rádio FM+, hezký odpoledne až do neděle, ty největší letní pecky, to je jasný, takže žádný odlepování ucha od rádia, jo, rozumíme si. Přejeme nádherný odpoledne, když otevřete YouTube a Spotify, což vlastně odlepíte ucho od rádia, to mi teď jako trošičku nedošlo.
1: To přejdi.
0: Dobře, najdete tam nový díl podcastu Vypalovačka našich kolegů z Hit Rádia 90, který se aktuálně věnují seriálům z 90. let.
1: Mm-hmm.
0: Jasně, všechny ty pobřežní hlídky.
1: Beverly Hills 920, Marlow Space a takovýhle, jasně.
0: Ale jeden seriál tam trošičku vyčnívá.
1: Kačeří příběhy?
0: Ne. Ale nejsi daleko, jsou to Teletubbies.
1: O, tak jasně, jasně. Hele, já jsem se na to nedávno kouknul.
0: Na Teletubbies?
1: Jo. Mě totiž jako zajímalo, co to vlastně je a jestli až náš malej drobet vyroste, jestli mu třeba tohleto nebudeme pouštět. Ne, nebudeme mu to pouštět, rozhodně ne.
0: Proč?
1: Celý je to divný a postavený na hlavu.
0: Já jsem miloval Teletubbies.
1: Teď jsou to nějaký jako mimozemšťani, který mají prostě ještě v břiše televizi, chápeš to?
0: Závidíš, protože ty doma nemáš.
1: Je to úplně ukradený.
0: A nejvíc bylo, bude puding.
1: To je úplně ujetý. A ještě se na ně celou dobu směje.
0: Sluníčko.
1: Jo, a to je mimino, ne? Já tomu ne... Fakt ujetej seriál. A právě, jestli to máte stejně, jo, tak puste si, ne, Vypalovačku, podcast Hit Rádia 90, protože právě tenhle ten 90-kovej
0: fenomen.
1: Humus se tam řešil.
0: Byli absolutně boží, já jsem je miloval. www.hitradio90.cz, my pokračujeme v Summer Party, tady jsou Rehab.

0: Cizí zeď, posloucháte Divoký západ Rádia FM+, za chviličku další letní pecky v rámci naší summer party bude třeba Michel Tello a nebo Sabrina Carpenter.
1: Jsme Hit Rádio FM+, a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Velký pozor si pořád ještě dávejte na jižním Plzeňsku. Nehoda se řeší na hlavním tahu Plzeň Nepomuk. Potvrdil nám to i Honza.
3: Ahoj posluchači, teď jsem projížděl Chocenicema, jsou tam tři osobáky v sobě, tak dávejte na to pozor, ať se vám něco nestane, radši jdu z plynu. Ahoj Honza.
2: Díky za informaci. No a pokud taky víte o nehodě nebo jiném zdržení, pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
4: Na silnice se zase vrátíme a to v celou.
5: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
7: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
8: Já bych koupil rákosku.
9: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
10: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
11: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
12: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
11: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
12: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: inženýrkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na

0: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
1: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Miluju nový místa se skvělou kávou.
6: Jo, Kapka.
5: Co je Kapka?
6: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
5: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
6: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
5: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
6: Předplatné na kávu.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Půl šesté a taky nejvyšší čas rozdávat peníze. Ano, posloucháte Hit Radio FM Plus a taky Divoký západ a my každý den odměňujeme někoho z vás, kdo nám pomáháte s dopravou a ze zpravodajstvím ze silnic. Máme pro vás 2000 korun. Benzín nebo nafta, to je jedno. Každopádně to jde na náš účet. Komu voláme, Jakube?
1: Voláme Honzovi, který nám vlastně pár minut zpátky potvrdil komplikace a to bylo... Honzo, jseš to ty?
2: Ano.
1: A víš, kdo ti volá?
2: Ano.
1: A jak to víš?
2: Nevím.
1: Tady je Divoký západ Hit Radio FM Plus. Prosím tě, ty jsi nám pár minut zpátky hlásil komplikace v Kyšicích, jestli se nepletu.
2: V Keznovicích.
1: Jak jsi se tam ocit, to ani neznám.
2: No, já jsem směrem z chaty na Plzeň a už jsem tam byl.
0: To bych vydal knižně, tohle člověče. My pro tebe máme, Honzíku, ale 2000 korun, pošli to do nádrže, užij si cesty a hlavně ať tě na silnici nepotká nic špatného.
2: Ježišmarja, děkuju moc.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: No, šťastnou cestu i vám, co jste aktuálně za volantem. Dopravní info, tak to sbíráme dál. 720, 870, 237 a další plná nádrž zase v pondělí.

0: seš La Primavera. Teď se vydáme za víkendem.
1: Kam vyrazit?
2: 140 let dobrovolných hasičů v Holubkově, to se bude slavit tuhletu sobotu. Uvidíte zásahy hasičů, taky policie, vyprošťování osob z havarovaného auta, anebo policejní drony, taky historickou hasičskou techniku. Děti si užijou skákací hrady, takovou tu klasiku, jako malování na obliči, a nebo projížďky na voru. To budou možná čumět, to musím říct.
0: A bude i dechovka.
2: Akce začíná ve 13.00 a vstupný se neplatí.
0: Co jste hasiči?
2: Tady musím skončit a ty můžeš pokračovat, Jakube.
0: Já vás pozvu taky na přehlídku integrovaného záchranného systému, a to do bývalých kasáren v Klimentově, respektive Velké Hleceby u Mariánských Lázní. Zítra od 13 hodin nejenom hasiči, záchranka, policie, ale taky armáda České republiky, a to s dynamickými ukázkami, během kterých budou používat dokonce i munici. To znamená, nějaký klapky na uši si rozhodně vemte sebou. Vstup, tak ten je gratis, začíná se ve 13 hodin.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
12: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
11: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
12: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
11: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
12: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
13: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
14: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu FM+.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
16: Matracezahubičku.cz.
14: Hitrádio FM+.
17: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, Mira je asi jedna z letních hymen letošního léta.
1: Hymen. To neříkej. To jsi prostě jako teďka prostě nalíčil na sebe prostě jedno velký okom na medvěda, jako a ještě si do něj sám strčil hlavu.
0: A ještě to řeknu já, kdybys to řekl ty, tak se tomu směju, že jo, ale... No, ho.
1: Prostě Jakub jede jako vesnický style, vesnickou češtinu. Hymen podle vzoru kamen, jo.
0: No a to neuvěříte, protože do nedělního večera takových hymen letních pro vás máme ještě mraky.
1: Summer Party Rádia FM Plus prostě pokračuje až do neděle, tak si nás nalejte, hlavně se u toho nespalte.
0: My se loučíme a v pondělí v 15 hodin jsme...

0: zlepši si náladu.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň. To je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinterier.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
8: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Bude 18 hodin. Krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezký podvečer. V horku bych

0: bychom se měli vyhýbat nápojům s alkoholem či kofeinem. Způsobují totiž ztrátu tělesné vody. Nevhodné jsou i sladké nebo přechlazené nápoje, které zvyšují pocit žízně. Ideální je pít čistou vodu střídavě s minerálkou. Na síti X to uvedl Státní zdravotní ústav. Také zmínil, že horko snižuje soustředění a zpomaluje rozhodování i reakce. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněn v korupční fotbalové aféře. Podle olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna mu pravděpodobně hrozí vazba. Právní zástupce Wolfa uvedl, že je politik na dovolené, o které vyšetřovatele informoval. V Česku by podle ministra zemědělství Martina Šebestyána měly vzniknout další vodárenské nádrže. Současné kapacity v budoucnu nebudou stačit. Nejblíž výstavbě jsou Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Jde o prioritní oblasti s celkem 20 míst, která má stát vybrána pro stavbu přehrad. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu zvládly své čtvrtfinálové zápasy. V semifinále nastoupí proti sobě.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: Zítra bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy objeví přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
2: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: Krásný dobrý večer s vámi u Šláďen Děši. To koukáte, co Summer Party v plném proudu, tak já rozhodně u toho nesmím chybět. Co takhle? DJ Bobo a Chihuahua. Tak jdeme na to. Hezký dobrý večer.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Tak já doufám, že se máte krásně, protože venku máme nádherně sluníčko. Léto teda udeřilo v plném proudu. Nevím jak vy, ale já už se tady opocuju ve vlastní šťávě. To nás čekají ještě společné 3 hodinky, ale summer party potrvá až do nedělních 18 hodin. Tak hezký dobrý večer, protože těch hitů před námi je strašně moc. Společně se teď vrátíme do minulosti. Schválně, kdo z vás miloval telenovelu Divokýho anděla? A? Ivo, Natalia Oreiro. Tak co takhle si dát tu nejznámější pecku právě z téhle telenovely? Roztočte boky, zahoďte už práci za hlavu a užívejte si toho teplého pátečního večera. Natalia Oreiro, Cambio Dolor právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio s vámi Lea, minutka po čtvrt na sedm. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete, pište klidně dál na 777-937-777. Jaké pak máte plány na víkend? My dneska spolu budeme usínat, zítra ráno se i probouzet, to je hezký. A k tomu samé letní pecky, za chviličku Erasure nebo Verona. Na mě Nečekej a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
8: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
7: Byty Dobřany.cz.
6: V Dobřanech se žije dobře.
9: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

to Hit Radio Verona, na mě nečekej. Možná to bude hymna letošního večera pro někoho z vás, u vás doma, u svých partnerů, u svých rodin. Ať to jakkoliv, užijte si ten dnešní den naplno. My vám k tomu budeme hrát Summer Party, což znamená nejlepší letní hity za posledních 30 let. Schválně, jaká je ta vaše letní hitovka? Napište mi to na 777 937 777 a já vám ji klidně zahraju. Napište mi váš typický letní song, protože u mě je to rozhodně tohle. Let's have a celebration, by the sea, by the sea. Fun Factory, Celebration.

0: Summer Party v plném proudu, končíme až v neděli v 18 hodin. Typicky letní songy za posledních 30 let, to, co vám dělá dobrou náladu, rádi posloucháte. A já jsem se ptala, jaký letní hit je u vás? Co vy milujete, co vy posloucháte? Je mi tady horko normálně. Přišlo mi spousty zpráv, je to třeba Michal Telo, Bara Bara Bara, nebo I See Chupego, Macarena, Lambada, Kaoma, taky Cool The Gang, Celebration, Celebrate, Good Time, Come On, a Feel Good, James Brown. A nebo tady Roman napsal, ahoj za mě určitě Robert Burian, Ego, Žijeme len ráz, to je pro mě definice léta. Jste super, rádio, zdraví Roman. Romane, takže jsi takhle napsal hezky a že zdravíš celé rádio, tak já zdravím tebe v podobě tvého oblíbeného letního songu Žijeme len raz, za pár minutek jenom pro tebe.
1: Slunce je na obloze nejdýl z celého roku. Léto začíná přesně teď. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Profi voda, s tou se nemusíte
1: bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinterier.cz.

0: hity. Hit Radio.
1: Hezký večer vám přijeli a děn děši Safri Duo před námi, taky Shawn Mendes, Camila Cabello a jejich Señorita. Tak co? Jdeme na to? Pokračujeme a nezastavujeme. Summer party v plném proudu. Jsme Hit Radio.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, Hit Radio, s vámi taky Lea Dendější. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co píšete, ano, že většina z vás už má padla v práci, akorát tady Lenka napsala, že jí čeká noční šichta. Tak to ti nezávidím, protože má být opravdu i tropická noc. Přátelé, čeká nás několik dní opravdu typicky horkého léta. Tak proto jsme se rozhodli, že pro vás nachystáme summer party, protože budete u bazénu, grillů, na zahradách, prostě kdekoliv, na výletech cestovat, tak abyste o ten playlist měli postaráno. Teď už Mucho Mambo, anebo taky Wake Up Boo.

0: Wake Up Boo. Typicky letní song. 19 hodin, 14 minut, k tomu aktuální čas posloucháte Hit Radio Summer Party. Za chviličku Pharrell Williams, Freedom, Calvin Harris. Ready for the weekend, já doufám, že jste ready na weekend, protože má být horko, teplo, sluníčko. Použijte prosím vás grilovací koření místo samoopalovacího krému nebo různých opalovacích krémů, abyste byli propečeni do křupava. Ale hlavně dodržujte pitný režim a my jsme za chviličku zpátky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Dobrá práce a skvělý tým?
4: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
3: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
4: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
3: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
4: Těšíme se na vás.
5: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
6: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
5: Co to je za zvuk, Milane?
6: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
7: www.protruck.cz Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
8: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Chomutově za 749 tisíc korun. Byt 1+1 ve Vrdech u Kutné Hory za 2 miliony 290 tisíc. Chata ve Šťáhlavech na Plzeňsku za 3,5 milionu. Chata ve Zlíně za 3 miliony. A byt 2+1 v Ústí nad Labem Bukově za 4 miliony 381,5 tisíce korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
15: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
15: Mirá.
14: Rybičky.
15: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Landa,
15: Harley,
14: Tomáš Klus,
15: Single X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
16: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
17: Tohle není jen festival,
18: to jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
19: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

Říkám páteční večer, jak se sluší a patří. Freedom, Pharrell Williams, Hit Radio, naše summer party. Lea s vámi, dobrý večer. Freedom. Tohle ještě nic nebylo, skvělá píseň, ale co nás čeká teď? Opět nesmrtelné devadesátky. Mně to normálně připomíná takový ten diskobruslák, jestli jste někdo chodíval za svých mladších let, možná někdo chodíváte i teď, když nás poslouchá mladší generace, tak mě když bylo nějakých 15-16, tak jsem chodila v České Lípě na diskobruslení, kde rozhodně nesměli chybět Out Here Brothers, boom, boom, boom. Tahle skvělá pecka. Hele, ono to přijde, jo, za chvilku vydržte. Back in the room. Ready to rock the world. A připravit. A pojďte všichni společně.

0: léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
3: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
2: Co to je za zvuk, Milane?
3: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
4: www.protruck.cz Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
5: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
6: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, přijďte odpad.
8: Ekokom. Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
9: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
8: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
9: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
8: Více na předplatnenakavu.cz.
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

Hity Hit Radio FM Plus.

Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Posloucháte Hit Radio s vámi Lea Dendější. Krásný dobrý páteční večer 19.6. Summer party v plném proudu. A jinak tomu nebude ani teď. Typický letní song, který rozhodně nesmí chybět při různých party, grilovačkách, diskotékách, v barech. Kor, když máte něco málo na žíle. Tak co takhle Low Bega a Mambo No. 5? Právě teď z éteru Hit Radio.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Summer Party s vámi Lea, pátek večer, 19. červen. Vy nám píšete spousty zpráv, že byste chtěli zahrát vaše typické letní songy. Na to jsem se dotazovala, těch SMSek chodí spousty. Díky za vaše tipy a je pravda, že spousty z vašich písní opravdu náš playlist obsahuje. A jinak tomu nebude ani za moment, protože tady si Petra napsala: ahoj Lonko, pro mě typický letní song je Summer Nights od Johna Travolty a Olivie Newton z filmu Pomáda. Je to i jeden z nejkrásnějších letních filmů a těšíme se, jakmile otevřou letní kina a vyrazíme na tenhle klasický skvělý hudební film. Jste super, moc rádi vás posloucháme. Díky za zprávu, takže my samozřejmě Johna Travoltu a Olivie máme i v playlistu tady, takže za moment tohle budeme hrát pro všechny vlastně, co máte rádi Pomádu. Summer Nights. Za chvilku jsme zpět.
1: Summer Party. Hit Radio FM+.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
5: Já bych koupil rákosku.
6: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
7: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.

0: www.kinoviny.cz. Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
2: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
3: Porsche Plzeň.
4: Hit Radio.
5: Martinez, the ready girl.

My dneska spolu budeme spinkat, usínat a ráno taky v 7 hodin na značkách tady, protože bude startovat ten nejlepší víkend v českém éteru, kde toho pro vás opět budu mít spousty. Narozeninová ruleta, dárečky, vzpomínky, skvělý playlist. Summer party bude pokračovat až do nedělních 18 hodin a jinak tomu nebude ani teď. Co takhle Bryan Adams, anebo Stardust, anebo taky Where is my husband a Ray. Tohle všechno jenom pro vás. Tak jdeme na to.

Weekend in Your Eyes a my pokračujeme dál, protože před námi je song kapely, kterou já miluju do dneška. Měla jsem i tu možnost se s nimi osobně potkat. Je to Mr. President. Známe hity jako Coco Jumbo. Coco Jumbo. Typický letní song. A nebo píseň pro všechny šťastné lidičky. A já bych tenhle song chtěla poslat vám všem našim posluchačům Hit Rádia. Happy People, Mr. President právě teď.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
6: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
5: Byty Dobřany.cz.
7: V Dobřanech se žije dobře.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete

0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Dobrá práce a skvělý tým?
3: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
2: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
3: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
2: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
3: Těšíme se na vás.

Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé. Naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
5: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
6: Postele Losiná.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: na ochutnejořech.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
3: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
4: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
5: Porsche Plzeň.
6: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
7: Postele Losiná.
8: Hit Radio.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
2: Jaká porce?